0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
1: Turn this up. These are the hits I love.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostup. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Už za hodinu Honza Fekér a Vendy.
1: Ale teď. And now. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia CZ. Hot News.

špatných výroků zdržel. Babiš odpověděl, že kritika soudců je legitimní. Jako důkaz znovu uvádí kauzu Čapí hnízdo a členy Unie dokonce pozval na úřad vlády, kde jim to má vysvětlit jeho právník. Český tenisti porazili v Praze Spojený státy 3-2 a postoupili mezi 8 nejlepších týmů Davis Cupu. Rozhodující bod vybojoval Jiří Lehečka, který v poslední dvouhře porazil

odškodnění ve výši 1 euro. O tuhle symbolickou částku si ale řekla sama. Podle ní jí totiž šlo hlavně o uznání viny pachatelů. Ozbrojený gang jí tehdy spoutal v hotelovém pokoji a odnesl šperky za zhruba 6 milionů dolarů. Fine. Morning Boost.

0: bože, to je to opět tady. Huha, pondělí, jak se cítíš, Wendy?
1: Hele, zatím to jde.
0: Jo?
1: Zatím to jde. To přijde, si myslím.
0: Přijde
1: taková
0: to.
1: Taková ta únava
0: určitě,
1: z toho pondělka.
0: No. Krásně, dobré ráno. 6 hodin ráno, startuje Morning Bush na Fajnu. S váma Fiky, Wendy, no a taky samozřejmě playlist na Fajnu.
1: Zara Larsson, její Lush Life, to si za chviličku dáme. Nebo teď už Lana Del Rey, Summertime se dnes.
0: Nejlepší ráno, tak hezčí ráno všem, jdeme na to.

0: Rugel, její Wishful Thinker na Fajnu, 11 minut po 6. hodině, krásné, dobré ráno.
1: Možná si to pamatujete, možná jste v pátek poslouchali. Bavili jsme se o tom, že bude zdražovat Plzeň. Načež jedna posluchačka napsala, že jí trápí úplně jiný ceny. Ceny nafty.
2: Oh.
1: A máme pro vás dobrou zprávu. Protože dnešním dnem by vláda měla představit nový opatření proti drahým palivům.
0: Wow! Wow! To je super, protože poslední dobou tankování už není běžná činnost za mě. Už je to finanční rozhodnutí, které je třeba konzultovat s rodinou. Jestli když fakt natankujete plnou, tak ten výlet fakt na ten výlet pojede i pes třeba.
1: Mm-hmm. Jo? Aby to dávalo smysl.
0: Mě by jenom zajímalo, jak to chtějí jako jako co to bude to, čím to bude jako levnější. Jako nebo jaký opatření?
1: Já si myslím, že to zase zastropují. Víš, že bude nějaká cena, nějaký 2,5 korunky max, nějaká rozhodnout mezi tím.
0: Aha.
1: Jenom, že záleží, kolik dají, viď?
0: 60 korun? Max strop?
1: Dobrý strop. Hmm. To už bych se obracela, kdybych měla auto.
0: Jinak já jsem hledal na internetu a jinak koňský spřežení, tažené koň mi nejde na STK přihlásit, jo? Jen tak jako mezi náma.
1: Asi začneme všichni znovu jezdit na koních.
0: Je to tak?
1: Aha. Mm.
0: Dřív to byly Maledivy.
1: Uděláme si KCDčko. Kingdom Come Deliverance.
0: Teď je to benzinka za barákem.
1: Mm.
0: Krásný dobrý ráno, ať se vám jde pohodlně. A hlavně co nejlevněji. Tady je Alex Warren. Žádná vata. Jenom. Fajn.

0: Každý brečí z nějakého jiného důvodu. Někdo brečí z cen pohonných hmot, někdo z toho, že je ráno, někdo, že bude do práce. Benson Boone brečí, protože prostě brečí. Jeho cry tady u nás na Fajnu 18 minut po 6 hodině. My pokračujeme dál.
1: Toho country neuškodí, a tak si dáme Aseka, DJ Coco, Kurt Everything's Alright.
0: A nebojte, všecko bude v pohodě, protože playlist jede dál. A jede dál třeba s tímhletím. Miles Smith, jeho Nice to meet you. A nebo tři random fakta za malý okamžik. Tak hezký ráno všem, takhle při pondělí. Morning Boost.
2: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám často řešit.
3: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
4: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
12: Atención, señoras y señores!
13: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hit.
3: My name's Jonah Ray.

0: Persona.
1: Tohle je Miles Smith, jeho Nice to meet you, vy posloucháte Fajn v 6:30. No a tohle to jsou tři random fakta.
2: Průměrný dospělý má šanci 1:65, že najde lásku, což je pořád větší šance, než si tenhle rok zahrát GTA 6. Tučňáci si během dne dají 1000 malých šlofíků, aby zůstali ve střehu a zůstali naživu. Zhruba ani ne polovina, kolik šlofíků bychom potřebovali my, abychom přežili pondělí. A když koaly nemohou najít partnera, vzdají to a z frustrace jdou spát. To je jasný. Nově se všichni identifikujeme jako koaly. To by byl život, co? Vsadím se, že většina z nás by byly koaly, co partnera schválně nemohou najít.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: 100 best song ever. Minimálně on to o sobě říká, One Direction jejich best song ever tady na Fajnu. 6 hodin, 41 minut. Krásné, dobré ráno všem.
1: Když jsme u těch songů, za malý okamžik, můj song versus Fikyho song, to znamená, že každý z nás vybere jednu písničku a my se budeme hádat, která z nich bude v éteru, no ale bude to jen a jen na vás. Takže chystejte telefon 724634634. Za malý okamžik budeme potřebovat někoho z vás, aby to rozseknul.
0: Je to tak, tak buďte připravený do té doby, než tak stane, tak třeba Flowrida, jejich My House, jeho My House, zamotaný. No, taky The Chemical Brothers, Say Go. Tak hezký ráno. Pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
15: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
19: Music. Fine.

0: Flow Ridaj, My House, tady na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. Je to opět tady, jdem se hádat, já versus Wendy, song versus song. Ano, já jsem vybral můj song, Wendy vybrala svůj song a teď někdo z vás vybere, čí song nakonec zazní éterem.
1: 724634634, pojďte volat, pojďte vybrat, teda jak říkal Fiky, co zazní éterem. No a o co my jsme se teda vsadili?
0: No, docela zajímavý návrh, který teda padl z mojí strany, nevím, proč jsem to řekl, vlastně. Ale sadili jsme se o roční permanentku do fitka. Tak třeba začnu chodit.
1: No, tak to nevím. Jako překvapilo mě to od tebe teda, že jsi zrovna řekl to.
0: Že jo, mě taky. Tak hele, někdo nám volá. Dobré ráno, kdo je na drátě, kdo se dovolal?
2: Krásné, fajn ráno, Viktor volá.
1: Krásné ráno i tobě, Viktore.
0: Čau.
1: Jak to zatím šlape to ráno, pondělní?
2: Trošku zácpa do práce, ale jinak v pořádku.
0: Viki, ty chodíš do fitka?
2: Do fitka ne, to tak ne, to je to takový workoutový centrum.
0: Okay. Tak ale si, fitko to ne. Dobře, no. Tak uvidíme, jestli seš připravený vybírat, seš?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme rovnou na to. První možnost zní takhle. Sara Rikas, čerstvá oslavenkyně 25. narozenin, její song Iné plemena.
2: Ano.
0: Co na to, Viktor?
2: Není to špatný, počkáme ještě na dvojku.
0: By the way, na feetu je tvůj jmenovec.
2: Ano.
0: Tak jo, dvojka zní takto. Joj.
1: Tohle to jsou 5 Seconds of Summer. A jejich Don't Stop.
0: Vicky, co to bude?
2: No, tak dneska jednička, vyhrál si.
0: Jednička?
1: Dneska jednička, vyhrál si. Tak doufám, že do toho fitka půjdeš, no. Ještě to teda budu platit.
0: Já teda doufám, že vyhraje Wendy, ale aspoň je fajn, že nemusím teda kupovat tu permanentku, no.
1: Ok, Vicky, chtěl by si to někomu věnovat, ten song?
2: Určitě všem, kteří mi takhle ráno brzo poslouchají vás, děláte super show.
1: Děkujeme, jsem červená, nech to.
0: Tak to si hodnej. My ten song posíláme zase tobě, ať se brzo odsekneš ze zácpy a ať ten dnešek nějak přežiješ.
2: Super. Tak krásný den vám
1: taky.
2: Všem.
1: Tobě se. Taky, ahoj, měj se.
2: Ahoj.
0: Jinak Sara Rikas, Viktor Šín, Iné plemena, Wendy.
1: Jestli do toho fitka nevlezeš, normálně já tě tam dotlačím. Ne, že ji koupím a jako projde z ní bytečně.
0: No,
1: no ne,
0: projde.
1: No.

0: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: Vláda chce znovu zasáhnout proti drahému benzínu a naftě. Konkrétní opatření

Španěla Izena Guevaru a připsal si už čtvrtý pódium v sezóně. Po 15 závodech se díky tomu posunul na 7. místo průběžního pořadí mistrovství světa. A jeden Srb na Blešim trhu v Belehradě koupil starý foťák a v něm našel cizí rodinný fotky. Přes sociální sítě tak vypátral majitelku a zjistil, že foťák dostal k 18. narozeninám a před 4 rokama ho ztratil její syn ve školce. Po víc než 20 letech od koupě se tak foťák i se vzpomínkama vrátili zpátky domů.

0: 31.9. 7 ráno. Tady je Morning Bus. S váma Fiky a taky Wendy.
1: Krásný dobrý ráno. No a pojďme na dobrý songy. Fastboy, Beautiful Life, nebo teď už Coldplay, BTS, My Universe.
0: Ještě jedna věc, Wendy. No. To bych se tě zeptat, jestli tě něco o víkendu překvapilo.
1: Asi ne.
0: Mě překvapilo to, že už normálně lidi bojujou s robotama v klecích. Mé fajtěj. Ale pak mě překvapila ještě jedna věc. A o tý vám za malý okamžik povíme. Tak zůstaňte s náma. Jak říkala Wendy, tady jsou naše songy.

0: Fastboy Beautiful Life, to nám dohralo tady na Fajnu 10 minutek po 7 hodině.
1: No a jistý rapper Casanova Bulhar je opravdový Casanova, dostal svému jménu. Tento zlatý kluk už není zlatý kluk, je to zlatý ženatý muž.
0: Gratulujeme.
2: Velká gratulace.
0: Tenhle ten víkend se, jak se říká, oženil se svojí dlouholetou přítelkyní Janou.
1: Já ani nevěděl, že má Janu nějakou.
0: Už dlouho jsou spolu.
1: Hustý.
0: No a teď už je ve svazku manželském, takže noční kluby asi maximálně do jedný do rána a pak domů.
2: Už nebude jazda skuru.
0: Žádnej fotbal a rap.
2: Ale jo, fotbal jo a rap taky. To musí pochopit žena. Fotbal k životu patří.
0: A rap. Rap.
2: A Martin Fenin se vek určitě. Mě by zajímalo, jestli Martin Fenin byl na svatbě. To se můžeme zpětnout.
0: Hele, takový věci už nevím. Můžeš se podívat na svatební fotky, mají to na Instagramu.
2: OK. Tak na to mrkněte i vy. No a my to nějakým dobrým způsobem pojďme oslavit. Tady je novinka, kterou má na svědomí Killian a taky Casanova Bulhar, jejich Balkan Paradise. Myslíš, že jeli na Balkán na Libánky?
0: Já si myslím, že určitě.
2: Určitě ano.

0: pokud možno krásné pondělní ráno, Temper City, Self-Aware tady na Fajnu, 20 minut po 7 hodině. 20 minut po 7 hodině, ideální čas pustit si za chvilku tohle.
1: Purple Disco Machine, jejich Substitution.
0: Kromě toho taky třeba Cameron Whitcomb. Jeho novinka Kingdom of Fear. Tyhle songy za malý okamžik. A pak vám řekneme, proč se nevyplácí dojít si v New Yorku na záchod. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: My name is Somer.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

0: Tohle to byl Eminem, jeho Houdini, to je něco, co nám tady dohrálo na fajnu, 4 minutky po půl osmí.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: V New Yorku vykvetly nové robotické záchody, které vás vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. A tady se naše názory s Wendy rozchází. Já za mužské pokolení říkám, že 10 minut je sakra málo.
0: Já za ženské pokolení říkám, že 10 minut je sakra hodně. Jako, I'm sorry.
2: No blbý je, že ty záchody jsou jako, jak pro muže, tak pro ženy. Takže to nerozlišuje, jako jestli seš muž nebo žena.
0: Mě by jenom zajímalo, jak tě to vlastně vyhodí.
2: Že jo.
0: Jako, že jestli ten záchod udělá jako
2: na ulici. S pokaděným zadkem. Víš co, jakože blbý, když budeš mít velký průjem.
0: No to je rozhodný.
2: Co budeš dělat?
0: Tak víš co, jdeš ven a hned se vrátíš zpátky.
2: A na, blbý bylo, že tě to třeba nepustilo, víš co, jako zase.
0: Tam že by to bylo na Face ID.
2: Ne, ty už tady byl. To podle mě před tím záchodem bude muset stát třeba, nevím, nějaký jako ještě pán, který ti vždycky jako podáš ty toaleťák, no tady ještě se do... Víš, jakože...
0: Nějaký... A to si myslím, že zase budou doplňovat, ale jakože můžu říct, že já tím, když jako jdu na ženský záchody, ať už na benzínkách, nebo někde prostě jako na veřejných záchodech, tak to čekání tam je fakt voprus.
2: A čím to je?
0: Já nevím, jestli se tam každý vyřizuje maily, nebo tam někdo dělá biznis prostě na těch záchodech, nebo zrovna si řekne, je, tak si projedu TikToky, ale fakt ty lidi tam zůstanou a jsou tam fakt dlouho.
2: No jako biznis ze záchodu se prostě dělá asi nejlíp, jako víš co. Podle mě doteď ten biznis děláš celou dobu špatně, Wendy.
0: Já to asi změním.
2: Jedna benzínku schválně, zavři se tam do kabinky a schválně kolik vyděláš milionu, jo?
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu. Krásné dobré ráno všem. Disco Einsteina Shake No Broke Boys. Za 2 minuty 7:45 a Wendy pro nás má otázku.
1: Pojďme si přiznat, že je spoustu věcí, které bychom mohli umět, ale jenom jsme prostě strašně líní. Že prostě ta prokrastinace je silnější než my všichni dohromady. Co to je za vás? Co je nějaká věc, kterou byste chtěli umět, ale jste strašně líní se ji naučit?
0: Přemýšlím, no mě by, ještě než se k tomu dostaneme, zajímalo, jak jsi na to přišla.
1: Jestli jsme se jako... o tom bavili s kamarády.
0: Jo. A na co jsi přišla, že neumíš?
1: Já jsem vždycky chtěla umět španělsky a jsem tak líná se učit španělsky.
0: Una chica loca.
1: Takže...
0: Můj grande.
1: No, výborně.
0: Nevíš, co jsem říkal.
1: No, mě jsou můj grande střední, ne? Nebo jsi takový...
0: Velmi hodně.
1: Velmi hodně, no, tak...
0: Jo, ke,
1: ne, nemluv na mě.
0: Jo, tengo, pero neg- ne. Negro.
1: Mhm. Je tvoje barva černá, že máš rád? Nebo je
0: že
1: takovýho?
0: Mám psa černýho.
1: Že máš, že no, bomba.
0: Já trošku, to je jedno, nebudem to ale rozebírat. Já jsem vždycky chtěl umět hrát na kytaru, jak myslíš, že to dopadlo?
1: Neumíš to.
0: Neumím, no. Neumím.
1: Lidi, co vy? 724634634. Pojďme si říct, jaký restíky jsme, nebo co jsme vždycky chtěli umět, ale nikdy jsme se k tomu nedostali.
0: Do té doby třeba Tate McRae.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
7: Nemůžete se dočkat.
6: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
15: La Tropical!
14: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
15: Yeso!
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
16: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
17: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Patrik Malý, taky Sebastianich 2005, tady na Fajnu 6 minut před 8 hodinou. No a my se pojďme bavit o tom, co jsme chtěli umět, ale nikdy se nám to nepodařilo se to naučit.
1: Respektive co kvůli prokrastinaci, co vlastně neumíme, ale mohli jsme to už dávno umět. Za mě to byla španělština.
0: Za mě hra na kytaru.
1: Co za vás?
0: Tady za Dana, ten píše, že to bylo, když jsem se chtěl naučit psát všema deseti na klávesnici, na základce jsme se to učili, ale byl jsem tak línej, že jsem se to nenaučil. Tady Dana velmi feeluju.
1: Jakože jo, no, ono je to flex, když umíš všema deseti, ale...
0: Já vím, že nás tam vždycky drtili, jako aby jsme to uměli, a my jsme vždycky s kamarádama zapínali a radši CS-ko. No a doteď to neumím. A hlavně horší bylo, že potom jakoby ve větších ročnících už jako počítali s tím, že to umíš.
1: Jo.
0: A tam čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk. No, tak nevadí, Dana, nejseš v tom sám. Čauky, Bendy, nejsi v tom sama, zase tady, hele, píš nice. Posluchačka. Mm-hmm. Já jsem kdysi na VŠ měla kurz španělštiny.
1: Okay.
0: Zdarma a hádej, byla jsem tam dvakrát. Hodina byla vždy večer, pan učitel, to pokračuje, pan učitel rodilý mluvčí a já jsem byla líná, lituji toho doteď.
1: No, ale já bych byla, kdybych byla na tvém místě, udělám to úplně stejně. Taky no. Bych to úplně jako, prostě bych se na to vykašlala.
0: A čím to je, že v tu chvíli jako na to kašlem a pak si je to jako zpětě...
1: Jsi prostě línej, řekneš si jo, půjdu tam příští týden. A pak ten další týden. Dneska taky nemůžu, tak až ten další, no a pak už jako neskolňuji.
0: Já musím vyvenčit psa, tady musím dojít na nákup, no jo. To je hned, no. Tady mám ještě zprávu. Ahoj, když jsem se chtěl naučit čínsky, konnichiwa. Předpokládám, že se z čínsky nenaučil. Konnichiwa není čínsky, ne?
1: Není to japonsky?
0: Já si myslím, že jo.
1: Nevadí.
0: No, dámy a pánové, tak přejeme všem, abyste se naučili to, co chcete. Žádná prokrastinace? Že to říkáte pravě.
1: No právě. První, kde máš tu kytaru? Už by si koupil zítra.
0: Dámy a pánové, pojďme nechat radši tady zpívat někoho, kdo fakt umí zpívat. Kdo se to naučil a už velmi v útlém věku? Tady je Eva Farna.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Dny Merien Věsku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Interiér.
6: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
7: I táta přece vaří.
8: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
6: www.jenointeriér.cz.
9: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Irán poslal Spojeným státům podmínky, za kterých je ochotnej znovu jednat o ukončení války. Chce konec bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských peněz a ukončení americké námořní blokády.

Požadavky Washingtonu předali prostředníci z Kataru a Teherán se čeká na reakci Donalda Trumpa. Írán zároveň varuje, že pokud bude znovu napadený, odpoví ještě tvrději. V Rusku

0: některý voliči lístky předem zaškrtnutý pro Putinovo jednotný Rusko. Ústřední volební komise je zabavila a případ teď vyšetřuje. A britský poslanci chtějí řešit, proč jejich země tak pravidelně propadá na Eurovizi. V roce 2021 skončila Británie poslední s nulou, o dva roky později předposlední a letos zase úplně poslední s jediným bodem. Jedinou velkou výjimku posledních let byl Sam Ryder, který v roce 2022 skončil druhej. Parlamentní výbor teď proto prověří, jak BBC vybírá soutěžící a písničky a jestli problém není právě v tomhle systému.
1: Britští zpěváci prokrastinovali a nenaučili se zpívat. Veď Wendy, problém, který jsme tady řešili před chvilkou.

0: K našemu neštěstí bohužel my teď prokrastinovat nemůžem.
1: I když bychom asi rádi.
0: Ne. Dámy a pánové, 8 hodin pokračuje Morning Bush na Fajnu. S váma Fiky, taky Wendy a taky náš playlist.
2: Zara Larson, její Lash Live nebo Sabrina Carpenter Manchild.
0: Tak hezký ráno, jdem na to.
3: Morning Bush s Honzou, Fiky a Wendy. Fajn.

0: pokud zpívá tato zpěvačka, znamená to, že pořád máme léto. Zara Larsson, Lush Life, ten u nás na Fajnu, 10 minut po 8 hodině.
1: Všichni víme, že bude vycházet ten seriál, ten jeden seriál, který má napodobnit více knižní podobu, a to je Harry Potter. No a vznikla taková jako otázka, jak to bude s hudbou vlastně?
0: Co hudba?
1: Jak bude v hudba? Jaká bude hudba? Bude stejná jako v Harry Potterovi předtím? Nebo bude jiná?
0: No, já doufám, že bude stejná.
1: Nebude stejná. Hans Zimmer, který právě bude dělat znova hudbu,
0: no,
1: tak řekl, že to bude úplně něco jiného.
0: Ne.
1: Udělá něco novýho.
0: Ne.
1: Ale zase si říkám, že cokoliv se udělá Hans, tak no je sakra
0: jo,
1: dobrý.
0: Ale zase... Prostě jako hudba z Harryho Pottera, ta dělala tu atmosféru, jakože to je prostě ten Harry Potter, chápeš?
1: Ale já si myslím, že on to podchytí dobře.
0: Jako podchytí, ale jako... Já nevím, no. Hele, já jsem schválně jako včera dal tomu jako čas a na záchodě, když jsem se nudil, tak jsem zkoušel najít nějaký leak jako týhle z té nový hudby, jak by mohla znít, jo?
1: No.
0: A našel jsem něco. Schválně, jo? Schválně. Schválně, co na to řekneš, Wendy. Představ si, že ten Harry Potter jede poprvý jako tím vlakem, jo?
1: Uh-huh.
0: A nejenom tohle, jo?
1: Ne, figy.
0: To nová hudba.
1: Řekl, víš? Že to bude úplně nový, ne, že to bude zremixovat.
0: Nebo tak, já nevím, tak si představ, že třeba jde bojovat v té čtvrtý sérii s drakem, jo?
1: No. Ne, ty prostě jenom máš rád tady ten sound.
0: Nebo když poprvý vidí Voldemorta. Ne?
1: Ne.
0: No, tak vidíš. No tak uvidíme, s čím Hans Zimmer přijde. Neby nevadilo možná tohle ani.
1: S tím fakt nepřijde.
0: To už aspoň, když už, tak ať je to úplně jiný. I když tady je to remix.
1: No to bude fakt úplně jiný.
0: Tak uvidíme. Mám trošku z toho dilema. Tady je Summer, jeho My Body Isn't Ready. A to je docela true. No.
1: Nejseš na to ready.
0: Ne. It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.

0: Takhle zní pondělní Morning Boost, 18 minut po 8 hodině, Dominik Fight, jeho White Keys. Dámy a pánové, za malý okamžik bude fajn znít třeba takhle.
1: Přijde totiž Hozier a s ním i tato nabitá peska Nobody Soldier.
0: Kromě toho taky novinka, kterou tady na Fajnu máme, která zní takto. Slater, pecka Dance, song, který mě nutí si dneska asi zahrát hru Forza Horizon. Já doufám, že vy, co řídíte, tak teďko nebudete hrát Forzu v reálném životě. Tenhle song za malou okamžik tady u nás na Fajnu. Tak hezký ráno.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Hezký efekty, dobře to děláš.
1: Hozier, jeho Nobody Soldier, tady u nás na Fajnu. 8:30 aktuální čas, dámy a pánové, ta holka to opět dokázala.
0: Adéla trhá nový rekord. Kdo neví, Adéla je vlastně slovenská zpěvačka, proto o ní tady i takhle často mluvíme.
1: Jsme na ní pyšní.
0: Není už jenom v top 50 žebříčcích, ale Adéla už je na třetím místě, jako ve světovém žebříčku.
1: Ve světovém, jako wow. Na světě, z celého světa, ze všech písniček na světě, třetí. Někdo ze Slovenska.
0: To je bomba úplně.
1: Šílený.
0: Jakože my jí to hrozně přejem a jsme za ní vlastně strašně šťastní.
1: Ano, kdo neznáte, ten song zní takto.

0: pravděpodobně taky, pokud posloucháte často Fajn, víte, že to tady hrajem. A držíme palce, ať se jenom daří a daří a ať to nový album jde co nejvíc.
1: Je to tak. Tak prima. Vzhledem k tomu, že tento song je třetí z celého světa, byla by škoda si ho tady dnes nedat již po druhý. Adela Ain't in LA.

0: pokud nevíte, na co se dneska podívat, odpověď je jasná. Odpovědi jsou Trollové.
1: Hezký, pěkně.
0: Znáš ten film?
1: Znám ten film.
0: Ta písnička je z toho filmu.
1: Já, to je tak šikovný, děkuji.
0: Justin Timberlake, jeho Can't Stop the Feeling nám tady dohrál na fajnu ve 3/4 na 9. My pokračujeme dál. Za chvilku song, který nevím, jestli je vůbec z nějakého filmu.
1: Ne, není.
0: Minimálně z našeho playlistu, ano.
1: V našem playlistu One Republic, Need Your Love.
0: Ale měli by to podle mě dát do nějakého filmu, jako je to dobrý.
1: Do jakého filmu by se dal, kdyby
0: nějaký
1: se
0: jako romantický.
1: No a co tě napadne jako první?
0: Americký road trip, někde jako po cestě, prostě.
1: Na 66.
0: 66, jo. Možná 69 v tom filmu taky. Need Your Love, to je jasný. Doufám, že si nás někdo všimnul, nějaký producenti z Ameriky, ne?
1: Jo, jo, jo, oni to určitě poslouchají, to český rádio,
0: jo, jo, jo. Kromě tady toho songu, tak zamele okamžik na fajnu třeba taky Kygo a Ava Max. Whatever. Co tenhle? Co, kam bys to dala jako k filmu? K jakému filmu?
1: Tohle bych dala do nějakého strašně jako takového toho ukazujícího, že život je strašně super.
0: Taková Mamma Mia na druhou.
1: No, něco takového.
0: V novodobý verzi pro generaci Z.
1: Jo.
0: Může být.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
11: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
11: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Kygo, taky Ava Maxich, whatever. Tady na fajnu 6 minut před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešní ráno u konce. Já se ptám, Wendy, co tě bavilo, kolegyně?
1: Všechno.
0: Ne, ne.
1: Ne, hele, dneska si myslím, že je fajn, že by se mohlo zastropovat už teda ta nafta a pohonné hmoty.
0: Aha.
1: Jestli budeme spokojení s tím, kolik to bude, to nevím.
0: Já jsem koukal, že je vtipný, že prémiovej diesel stojí stejně jako normální diesel. Takže jakoby něco na tom bude. Dámy a pánové, tohle je konec dnešního rána, ale nebojte, poledne pokračuje dál s Andreou Kocekautskou, která od 9 rozjíždí její muziku. Tak se mějte krásně a zase zítra. Čekis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: z hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Minuta po devátý a tady Matěj s čerstvýma hot news. Naprosto opačně dopadly dvoje víkendové volby do německých zemských sněmů. Zatímco v Berlíně slaví vítězství radikální levice, v Mecklenburgsku předním Pomořansku zase drtivě vyhrála krajně pravicová AfD. Z výsledků má pořádně těžkou hlavu hlavně německý kancler Friedrich Merz, jehož vládní strana v jednom z regionů historicky propadla. Při nehodě rybářský lodi v Norsku zahynul jeden Čech a další tři se pohřešujou. Čtveřice si loď pronajala u ostrova Avereja a záchranáři ji později našli převrácenou a bez posádky. Norská policie bohužel nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných přežil, pátrání ale může ještě pokračovat. A dost netradiční služba pro osamělý seniory se rozjíždí v Číně. Jde o pronájem vnoučat. Mladí lidi jim dělají společnost, chodí s nima k doktorovi na nákup nebo jim třeba nastavujou mobil. 3 hodiny stojí v přepočtu asi 600 až 1800 korun a důvodem je hlavně rychlý stárnutí populace a miliony seniorů, jejichž skuteční děti žijou prostě moc daleko.
5: Fajn. Music Boost.

0: Dobré ráno, dobrý den, startujeme pondělní dopoledne. V pátek jsem od vás odešla náhle a dramaticky s tím, že jsem se praštila do hlavy. Prosím vás, ano, byl to otřes mozku, prospala jsem celý víkend, ale už jsem na vás fresh, už jsem prostě v cajku. Ale kdybyste náhodou měli pocit, že říkám občas nějakou blbost, tak jsou to možná ještě takový střípky, jo? Tak to ignorujte. A jdeme odstartovat Music Boost.
1: Music Boost.

0: Dnešní Gimme 5 5 songů na rozjezd uzavíráme s Kellynem, taky Steinem 27, jejich Vítej mezi náma. Dneska máme 21. září a není to údajně obyčejný den. Na dnešek totiž připadá den míru. My jsme tady s Matějem, s naším zprávařem, trošku otevřeli takovou hlubokou debatu. Takovou otázku, kdy naposledy byl celosvětový mír na den míru? Tak nebylo to nikdy, prosím vás, nemusíte nad tím přemýšlet. To znamená, že slavíme den míru, ale vlastně ho nikdy úplně tak jakoby nemáme. No. My asi tady teda nebudeme zajišťovat celosvětový mír, na to jsme asi slabý kusy, to jako by tam až nezaháme, ale říkali jsme si s Matesem, že by bylo vlastně fajn a že je naším úkolem zajistit si ten mír v práci. A to je někdy taky sakra náročný, jo? Prostě v tom kolektivu, prostě kolegyně, prostě někdy je to fakt náročný. To znamená, naším úkolem ode dneška je udělat mír v práci. No, tak šup. Já vám k tomu budu samozřejmě pouštět nějaký dobrý pecky. Za chvilku Taylor Swift. A spousta dalšího. Tak u toho buďte.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Je,
12: to je boží kuchyň.
11: Je, a jak je praktická.
13: Je en interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
12: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
11: Je skvělá, Vyťardo.
13: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Chainie Smokers, Emily Warren, ich Paris. To je song, který nám právě teď dohrál na fajnu. Přichází k nám podzim pomalu, ale jistě, který má takovou tu známou nálepku špatných nálad. Tak si o tom, nebo o těchto pocitech něco málo povíme. Psychologové totiž tvrdí, že takový třeba smutek, nebo tyhle vlastně tomu podobné negativní emoce, jsou jako by vlastně mega důležitý je prožívat a taky je fajn je neignorovat. Protože co děláme my většinou? Když jsme smutní, tak co? Snažíme se ten pocit co nejrychleji přebít. Prací, lidmi, zábavou, nebo třeba nekonečným scrollováním na sociálních sítích. No a to je právě prej blbě, že se to pak v nás nějak jako ukládá, pak je to horší a horší. Takže stejně tak, jako je důležitý se smát, tak je taky prej důležitý brečet. Občas, ne každý den, jo, prosím vás. Takže jenom jestli náhodou pocítíte nějakou takovou tu pod zimovou depku, tak ji dejte pořádně najevo. Nebraňte se tomu.

0: Na Fajnu právě teď dohrává BB Rexa. 3:45. Mám pocit, že se dnešní doba pořád vztahuje na nějakou takovou smyšlenou dokonalost. Pořád musíme být dokonalí a pokud není, tak to musíme na tom pracovat, aby to bylo dokonalý. A v té dokonalosti je vlastně taková nedokonalost. Proto jsem vybrala tenhle song Aleša Gara, Scars to You Beautiful. Zpívá se tam o tom, že člověk vlastně nemusí svoje nedokonalosti skrývat, ani se kvůli nim měnit, aby měl nějakou hodnotu. Naopak, člověk má prostě takovou tu hodnotu právě tím, že je takový, jaké je. Jo? Takže si dáme právě takovejhle hluboký song, aby jsme se přestávali pořád porovnávat a mít potřebu být pořád jiný a lepší a... Ono je to pak většinou horší. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda. Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Dny Merien v prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách prospánek a na prospánek.cz.

Midnight Sun, Zara Larsson na fajnu. Pamatujete si, jak jsme si na internetu celý ty roky ověřovali věk tím, že jsme klikli vždycky na tlačítko je vám více jak 18 let? No tak podle všeho přišel čas přestat lhát, teda aspoň technicky, no a je čas na změnu. Evropská unie totiž chystá nový systém ověřování věku. Místo jednoho nevinného tlačítka byste mohli svůj věk potvrdit buď občankou, elektronickou identitou nebo třeba bankovní aplikací. Takže jestli jste si někdy říkali, že nejhorší věc na internetu je, když zapomenete heslo, tak ne, možná vás čeká nová doba, která se bude jmenovat sakra, kde mám tu občanku. No a vstát z toho gauča na to ověřování, no bude to náročný. Turn it up. Turn up hit music. Fine.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Slovenský premiér Fico vyvolal spor kvůli článku 5 NATO a společný obraně. Prohlásil, že nechce, aby se Slovensko dostalo do války kvůli nějakému článku 5 a tvrdí, že část Západu hledá záminku ke konfliktu s Ruskem. Jeho výroky označil český prezident Pavel za závažný a Fico pak doplnil, že při skutečném útoku článek 5 nabízí státům několik možností, jak napadenému spojenci ve skutečnosti pomoct. Jedna anglická vesnice si odsouhlasila vlastní Brexit ze Spojeného království. Obyvatelé Piddingtonu takhle symbolicky protestují proti plánu ubytovat na nedaleký vojenský základně až 1200 žadatelů o azyl. Pro odchod hlasovalo 285 lidí a jen 26 hlasovalo proti. Referendum ale nemá žádnou právní sílu a vesnice se nově označuje jako knížectví Piddington. A internet řeší, jestli Channing Tatum tajně netrolí a nehejtuje celebrity ze svého falešného Instagramu. Podezřelý účet chválil hlavně jeho samotného a naopak rejpal třeba do jeho ex Zoe Kravitz, Harryho Stylese nebo Jennifer Lopez. Účet přitom má jedinýho followera, a to právě Tatuma. Důkaz, že účet patřil jemu, ale neexistuje a starší internetový stopy naopak naznačují, že mohlo jít jenom o bejvalou fanpage.
1: Fajn.
0: Music Boost.
3: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine.
4: I s desátou mě tu pořád máte za mikrofonem, nikam neodcházím. Musíme totiž pokračovat s Music Boostem, abychom co zvládli pondělní dopoledne. Mrkneme se na nový iPhone, který o víkendu hýbly internetem, taky si dáme samozřejmě lubriku, no a trochu zdrbneme takovou nejhorší vlastnost, kterou my Češi děláme jenom na podzim. Tak si na to počkejte.
1: Music Boost.

0: Cameron with a Comb, jeho Kingdom of Fire. Tohle je dnešní dopoledne na Fajnu. Nevím, co jste dělali o víkendu vy, ale dost lidí rozbalovalo krabičku s iPhonem. O víkendu se totiž spustil ofiko prodej nových iPhoneů 18 Pro, takže jste vlastně mohli sledovat na Instagramu rozbalování z krabiček, různým prostě videa, nejčastěji samozřejmě od influencerů a celebrit. Já musím říct, že letos jim to iPhone docela jakoby závidím, protože ta 18 vypadá fakt jako slušně. Ve světě se dokonce tvořily obrovské fronty, třeba taková Asie, tam je z toho prej velká událost, jakože někteří lidi přespávají venku, prostě čekají na to třeba dva dny v kuse, bez jídla, prostě jsou dobrovolně ve dlouhý frontě. Vnímají to tam jako každoroční rituál, mega se na to všichni těší a dá se říct, že je to pro ně něco jako slavnost. Jo, my máme slavnosti piva, oni mají slavnosti prostě iPhoneu, jo, každý něco. Asie je to prostě jako hodně jako prožívá v ulicích, my v Česku to prožíváme na internetu, protože co jsem četla, tak v Česku se fronty naštěstí netvořily. Ono je taky pravda, že v Česku, abyste viděli na toho iPhona, tak to zabere trošku nějaký čas. To znamená, ne všichni na něj teď máme, ale musím teda říct, že si na něj musíme vydělat. Jestli jste ho neviděli, tak se mrkněte, několik prostě nových barev, má to mít mega prostě úžasný fotoaparát a prostě ultra dobrou nabíječku a má to vydržet prostě bez té nabíječky strašně dlouho hodin, takže se to možná vyplatí.
1: Tohle je Fajn. Fajn.
0: Teď už ale Fastboy, jejich Beautiful Life. Tak hezký dopo.

0: Frank and the Disco, High Hopes, to je song, který nám dohrává na fajnu ještě 5 sekundek. No a chtělo by to taky někdo z českého rybníčka, si myslím. Eva Farná, Perpetuum mobile, to si za chvilku dáme. Mimochodem, když vždycky teď vidím napsáno v playlistu Eva Farná, tak mi okamžitě naskočí Superstar každý úterý. Doufám, že sledujete, protože po 5 letech se nám prostě vrátila. A Eva je právě v porotě. Já musím říct, že to žeru. Miluju to. Takže vy to milujte taky. No a teď zatím Eva v éteru. A taky Lubrika, tak se na ní počkejte.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den?
15: Tak si udělejte Alegria den.
16: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
25: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Říká se, že každá žena občas použije výmluvu bolí mě hlava, aby se vyhla sexu. No tak jako je pravda, že to asi občas použijeme, ale pánové, neznamená to, že nechce sex. Znamená to, že ho nechce s vámi.

0: kousek Bostona fajnou dohrála zrovna Sky Newman. Mě za chvilku, prosím vás, bude zajímat, jaká nejhorší vlastnost se v České republice provalí vždycky každý rok na podzim. 724634634. Zkusme na takovou vlastnost přijít. Co děláme my Češi hlavně na podzim? Mezi tím si dáme menší romantiku, Olivia Rodrigo, Stupid Song. No a taky to pořádně rozjedeme. Yujel, tenhle francouzský DJ a jeho totální pecka Moving to the Sun. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Olivia Rodrigo i Stupid Song nám dohrává na fajnu 10 minutek do 11. Jaká nejhorší vlastnost se projevuje na podzim? Máme tady totiž jednu negativní vlastnost, kterou máme tendenci my Češi dělat převážně na podzim. A je to půjčování si peněz. Říjen a listopad jsou totiž nejžádanějšími měsíci v Česku, kdy si lidé vlastně půjčují. Peníze nejčastěji je uváděno oprava auta, rekonstrukce, bydlení, vybavení domácnosti, ale to nejzásadnější jsou Vánoce. Já si jako říkám, že to vlastně takový padný na hlavu, že sotva skončí léto a my už jako přemýšlíme nad tím, jaký budou Vánoce. Svátky, klidu a míru. No trošku mi to nezapadá. A pak nemá být ten podzim depresivní. Já si myslím, že my to z něho trošku děláme. Že jsme tomu podzimu dali takovej negativní plášť, ale vlastně úplně zbytečně. No, pojďme se teda trošku nadhlečit na tou situací a pojďme neřešit Vánoce. Prosím vás, žádný dárky. Žádný prostě, nebudeme teď řešit, jestli nebude máslo moc drahý na to, aby jsme mohli upéct cukroví a podobně. Pojďme se prostě jednou a provždy začít užívat podzim. Úplně normálně. It's Friday,

0: respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
10: Tisíce lidí po celém Česku hlásejí výpadek internetu od O2. Problémy jsou jak s mobilníma datama, tak s domácím připojením a nejvíc hlášení přichází z Prahy a Brna. Potíž začaly krátce před 9 ráno a zatím není jasný, co je způsobilo. V Mnichově začal 191. ročník Oktoberfestu. Novej primátor Dominik Krause slavnosti odstartoval tradičním naražením prvního sudu a zvládnul to jen na 2 údery, čímž vyrovnal místní rekord. Do 4. října čekají pořadatelé přes 6 milionů návštěvníků, který si letos ale budou muset připlatit. Litr piva totiž vyjde zhruba na 360 až 390 korun. A divokýho slona s obří, pravděpodobně traktorovou pneumatikou kolem krku, zachraňovali v Indii. Ochránci přírody ho našli v Asámu a protože byl překvapivě klidnej, pneumatiku z něj prostě stáhli ručně pomocí tyčí. Slon vyváznul bez zranění a zase se vrátil do volné přírody.
11: Fine. Music Boost.
12: Music Boost.
13: Andrea Kautzka.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Je to tady, startuje další hodina Music Boostu, protože nechceme, abyste na to pondělí byli sami, protože co se říká, že pondělí je sakra náročný start pracovního týdne, no a my to společně vždycky zvládneme.
16: Music Boost.

Dead Dance, Lady Gaga. Pondělní dopoledne na Fajnu. V Mnichově začíná 191. ročník Oktoberfestu, takže pokud máte pocit, že Němci umí udělat pořádnou oslavu piva, tak si tam zajeďte. Já si jenom dovolím připomenout, že my v Česku máme taky svoje disciplíny, a to třeba vinobraní a pivní slavnosti, takže oni mají litrovej tuplák, my máme půl litry. Je toho teď v září a říjnu docela dost, všude nějaký akce, tak si ten český podzim pojďme prostě pořádně užít. Já mám stejně pocit, že to září je fakt jako dobrý měsíc. Že jsou nějaký akce pořád, počasí je tak jako akorát, ani zima, ani pořádný horko, a že to prostě jakoby fajn a že mu zbytečně dáváme takovou tu blbou nálepku toho, ach jo, už není léto, ach jo, už nejsou horka, ach jo, už nemůžu do bazénu, jo, pojďme přestávat achjovat a pojďme si to hezky po česku prostě užívat.

Abuzi, Mel Smith, ich Blink Twice. Time flies, so don't blink twice. Dnešní Music Boost. Prosím vás, před chvilkou nám přišla Irča do studia oznámit, že O2 má výpadek internetu. Pak se otočila a řekla, že dokonce i Vodafone. Takže jestli teď vyvádíte, že nevíte, co se děje, prosím vás, buďte v klidu, je to výpadkem, ne vaším zařízením. Všechno určitě bude zase v pořádku. Mezi tím jste odsouzený jenom k tomu poslouchat fajn. Za chvilku budou Klok-Klok, jejich Adoria. Teď co jako dělat bez toho telefonu, bez té televize? Co se tak jako v životě dá dělat, jo? To je taková ta otázka, na kterou nemáme odpověď v dnešní době. Ale vy na to určitě přijdete. Tak leďte fajn. New Music Show.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Alex Warren, jeho Ordinary na Fajnu. Jak dlouho vám to tak jako zhruba plus minus trvá na záchodě? V New Yorku totiž objevili nové toalety, které jsou takovým, já nevím, jak to říct, plánem do budoucna, do všech domácností. Jsou to nové robotické toalety, které vám dají na vaši potřebu pouze 10 minut. Pokud svoji potřebu nestihnete dokončit, tak ten záchod prostě vás vyhodí. Tím způsobem, že se otevřou dveře, no a ti lidi, kteří tam třeba čekají v tom obchoďáku, tak prostě na vás koukají. To znamená, jsou to toalety, které vám dají jenom 10 minut. Já bych tohle upřímně zavedla do všech klubů a na různý festivaly, kdy prostě asi my holky známe, že ty fronty na ty záchody jsou opravdu nekonečný a někteří jsou tam opravdu až moc dlouho, to znamená vědět, že je tam nějaký časový interval, třeba i 3 minuty, jo? Do klubu klidně na 3 minuty, tak já bych to zavedla. 724634634, co si o těchto záchodech budoucnosti myslíte vy? Já vím, že je to jakoby divný, ale už je to na světě. Už to v New Yorku funguje, to znamená jednou to bude i tady.
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle dokola pořád na Fajnu zpívá Ray. Většinou si v každém Music Boostu připomeneme nějaký song, který slaví nějaké své výročí, nějaké své narozeniny. Dneska to nebude song, dneska to bude zpěvák. Dneska slaví 37. narozeniny Jason Derulo. To znamená, přejeme happy birthday a posíláme do éteru nějakou jeho songu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
7: Hezký poledne, 2:02, tady Adam a taky zprávy. Hamburger se v Americe mění z levného jídla skoro na luxus. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už je celkem běžný burger za $30, což je v přepočtu přes 600 korun. Hlavním důvodem je prudký zdražení hovězího. Podnikům ale rostou taky výdaje na mzdy, nájmy a energie. Asijské hry se omluvily jihokorejským hokejistům za mega nepříjemný omyl. Při jejich nástupu k zápasu s Bangladéšem totiž organizátoři omylem pustili severokorejskou hymnu. Jihokorejci byli v šoku a pořadatelé se pak omluvili osobně přímo v Jižní Koreji. Tým si spravil chuť aspoň na ledě. Bangladéš porazil 5-0. New York zavádí chytrý veřejný toalety, má to ale jeden háček. Na jejich návštěvu je vyhrazených přesně 10 minut. Pak systém návštěvníka nejdřív upozorní zvukem a blikáním a potom se dveře automaticky otevřou. Město teď instaluje těchhle bezplatných a bezdotykových kabinek 17.
5: Fine. Music Boost.
6: Music Boost.
5: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Tak si představte, že existuje výzkum na flirtování. No a my známe jeho výsledky. To probereme v poslední hodině Music Boostu. Tak u toho buďte.
5: Music Boost.

0: Welcome Todd. Taky dnešní dopoledne. Co dopoledne? Už odpoledne na fajnu. To nám tohle utíká, co? Já jsem vám vlastně slíbila, jak správně umět flirtovat, protože se teď přišlo na to, že existuje dokonce nějaký výzkum na flirtování, který se provedl s tisíci dobrovolníky. Já si myslím, že ty výsledky nás asi úplně nepřekvapí, protože se přišlo na to, že to nejlepší, úplně nejlepší, co můžete dělat nebo umět, když chcete toho druhého prostě takzvaně jako namotat, je humor. Jo, prostě sranda, tam musí být vždycky. Nemusíte být hotový stand-up komik, stačí prostě umět vtipně reagovat na různý situace a zkrátka se s váma musí ten druhej nebo ta druhá zaspat. To je úplně to jako nejdůležitější. Naopak, co nedělat, tak z tohoto výzkumu vlastně vyšlo najevo, že balící hlášky jsou něco, co by už opravdu jsme měli všichni pochopit, že už opravdu se má smést ze stolu a nikdy, nikdy se prostě nemá o tom mluvit. Klasika, šťávo. Kam tečeš, jo. A nebo to, s čím jsem se jednou setkala já a opravdu se to stalo, je, že mi přišla zpráva, pošleš mi svoji fotografii, hraju s klukama karty a chybí mi královna. Tak i tohle se děje, dámy a pánové. 724634634. Hledáme společně ty úplně nejhorší balicí hlášky, kterých si tady v éteru řekneme jednou a naposled. A já doufám, že si všichni už uvědomíme, že to prostě nefunguje. Fakt ne. Fakt ne.
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš. Music Boost s Andrem.

0: David Guetta, Kid Cudi, jejich Memories. Tvůj táta je pekař? No, že upekl takhle pěknou buchtu. Jako lidi, vy mi dáváte zabrat. Řešíme tady a vy mi píšete různý balící hlášky, které jsou fakt jako bizární, a pokračujte v tom. 724634634, protože je to hustý. Zjistili jsme společně totiž, že balící hlášky by měly zmizet ze světa, měly by se přestat používat. No a tohle, ty zprávy od vás jsou jenom důkazem tohoto tvrzení. Za chvilku tam prosíte jejich self-aware. No a nebudou chybět ani Coldplay. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Turn this up. Hey. These are the hits I love.

Jsem se normálně teď úplně zamotala. Dáváte si Music Boost na fajnu, říkám si, zapnu si mikrofon, no a pak jsem se zamotala tady úplně do sluchátek. Ale já jsem se zamotala díky vám, dámy a pánové, protože ty balicí hlášky, co mi posíláte na náš studiový telefon, já z toho normálně odpadám. Ano, přišlo se na to, že prostě balicí hlášky by měly konečně ze světa zmizet, že jsou opravdu prostě trapný a neměli byste je navážno používat prostě, když chcete někoho zbalit. No tak si dáme ty čtyři nejlepší, který jsem vyhodnotila. Promiň, nemáš náhodou mapu? Nějak jsem se ztratil ve tvých očích. No, tak tohle je hodně divný. Nejseš Google, protože máš všechno, co já hledám? To mě mega rozesmálo, to jsem nikdy popravdě neslyšela. Stejně jako, hej, nemáš nabíječku, protože jsi mě úplně vybil. To je fakt strašně ujetý. No ale vyhraje to, prosím vás, lední medvěd. Uzavřeme ty balící hlášky, to úplně finální, nejdivnější, kterou nikdy nechceme od nikoho slyšet. A ta zní, víš, jak je těžký lední medvěd? Dost na to, aby prolomil ledy mezi námi.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Říká se, že každá žena občas použije větu bolí mě hlava, aby se vyhla sexu. Deká jenom pánové, že to neznamená, že nechce sex. Znamená to, že ho nechce s vámi.
1: Music Boost.
3: Music Boost.
1: Fajn.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.
16: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
17: La Tropical!
16: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
17: Yeso!
16: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Trenýrkarna.cz.
21: Hlášení pro lovce slev.
20: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
22: It's Bruno Mars.
23: I'm Lady Gaga. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Head, My Heart, tohle je Ava Max, taky zároveň náš poslední společný song v dnešním Music Boostu. Blíží se nám jedna hodina odpoledne, a to znamená jedno jediný. Andrea odchází pryč. Pryč z éteru Fajn Rádia. Vy ale pokračujte s naším playlistem. Teď už Kristýnka, další 4 společné hodinky s ní. Já vám děkuju za dnešek. Zjistili jsme společně vlastně, že balící hlášky jsou fakt divná záležitost a je možná dobře, že se přestávají pomalu, ale jistě používat. Taky jsme zjistili, že to, co se ale má používat a to, co jako balící technika funguje, je humor. Jo, nic víc prostě k životu ani k tomu najít svoji osudovou lásku nepotřebuje. Musíte být jenom vtipný. No a zítra společně zase něco objevíme, něco zjistíme, poznáme, možná se i zasmějeme. Tak jo, ale to už zítra. Zítra 9.00 a pamatujte, budu zase jenom vaše. Tak ahoj. Tohle je Fajn. Fajn.

0: Zistil bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Hezký odpoledne, tady Adam a taky zprávy. Google dostal pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun kvůli údajům o poloze uživatelů. Irský úřad pro ochranu osobních údajů firmě vytknul, že lidi nemuseli vědět, jak jejich data využívá třeba pro reklamu nebo odhadování jejich zájmů. Problém byl podle úřadu taky v tom, že Google údaje uchovával díl, než bylo nutný. Hádka dvou seniorů o lehátko na řecký pláži skončila tragédií. 82-letý muž se na aténské riviéře pohádal s dalším návštěvníkem kvůli nedostatku lehátek a spor přerostl ve rvačku. Starší muž během potyčky skolaboval a později v nemocnici zemřel. Policie kvůli případu zadržela mladšího muže a 21-letou ženu, která byla s ním. Anglický fotbalový klub Oxford United musel stáhnout nový trička kvůli nevhodnému potisku. Klub chtěl kolekcí připomenout rok svého založení 1893 a tak na oblečení natisknul nápis United 93. To je ale zažitý označení pro unesený let z teroristických útoků 11. září 2001. Klub se za chybu omluvil, kolekci stáhnul z prodeje a slíbil, že zpřísní schvalování podobných produktů.
1: Fajn.
3: Ready. Já chápu, je pondělní odpoledne, ale věřím, že Aja už vás připravila, takže teď jdeme rozjet tady pondělní party se mnou, Kristý, protože před náma jsou 4 hoďky warm-upu, ve kterých se pořádně zahřejem, tak to pojďte rozjet společně se mnou a taky s Rain Radio a DJem Craigem Gormanem, jejich Talk About, první track, který si dneska dáme. Let's go!

Teres a Zara Larsson, jejich Stateside. Právě teď dohrálo na Fajnu pondělní odpoledne a já oficiálně žádám, aby zakázali otevřený konce u filmu a seriálu. 2 hodiny na něco koukáte a na konci vám režisér vyloženě ukáže prostředníček a černou obrazovku. Pokud jste o víkendu vyrazili do kina, protože bylo levný, tak se mnou taky můžete podělit o svoje zážitky. Já jsem si řekla, jo, kulturní neděle, pecka. No a vyrazili jsme s kámoškou na jihokorejský sci-fi film Hope. Byli tam mimozemštěni, bylo tam trošku hororu, jo, bylo to docela dramatický. Trvalo to 2 hodiny 40 minut, což je podle mě docela dost času na to dát tomu nějaký hezký závěr. Ale ne, ten konec byl to nejšílenější, co jsem kdy viděla, no to asi ne, ale šílený to bylo. Já vám to nechci spoilerovat, ale fakt bych zakázala otevřený konce. Režiséři sice tomu říkají vznešeně umělecký prostor pro divákovou fantazii, ale pokud si to přeložíme, podle mě jim prostě došly nápady, skončila jim směna, tak to v půlce věty típli, hodili tam titulky a šli na pivo. Vy do toho investujete 2 hodiny života a ani nevíte, jak to dopadne. U jakýho filmu vás takhle naštval konec? Napište mi na 724634634 a jestli jste taky viděli ten film Hope, tak mi napište taky, protože já to nechápu. Napište mi a k tomu další song. Harry Styles, Dance No More, právě teď.

0: Gracie Abrams, That's So True. Takový ideální pohodový song na pondělí tady na Fajnu. No a teď filmy, které neměly konec, respektive otevřené. Jo, podáváme tady takhle veřejnou žalobu společně a ptala jsem se, jaký filmy to jsou pro vás, které měly blbej konec. Pavel píše, že zlatý film Armageddon, když konec, tak konec. No ale potom mě pobavila zpráva od Reného. René píše, 14 dní zpátky jsem dokoukal nějaký holandský seriál na Netflixu. Otevřený konec, aby mohli pokračovat v natáčení. Což mimochodem ne vždycky dopadne, že jo? A pak, když nepokračují, no tak co my s tím máme dělat? Ale René došel ke skvělému závěru. René píše, tak si myslím, že je nejlepší se koukat na filmy pro dospělé. Tam máte vždycky jistotu, jak to dopadne.
1: Fajn. Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
2: Témata, který chceš vidět.
1: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
2: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
1: Fajn.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dny Merien Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jenointeriér.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Fine.

na fajnú s Joelem Corem, Jax Jones, Charlie XCX a také Sovery, jejich song Out Out, ve kterém jste určitě poznali rytmus songu Alors on Danse, takže doufám, že jste pořádně tančili teď na fajnu, ale bacha, váš největší životní podvod právě končí. Všichni, co jste někdy suverénně zaškrtli políčko, je mi 18, jasně. I když vám ještě 18 nebylo, tak bacha, Evropská unie totiž přesně tady tomu problému teď klepe na rameno a rozhodla se, že tuhle lež a tyhle podvody ukončí. Připravuje totiž nový systém, kde už se nebude muset jenom trapně zaškrtnout políčko, protože co si budem, to zvládnete, i když je vám 10. předstírat, že vám je 18. Takže teďkon budete muset prokázat svůj věk občankou, bankovní identitou nebo taky elektronickým průkazem. No a pravidla, do 13 let žádný sociální sítě, do 15 jenom účet pod přísným dohledem rodičů, no a až od 15 si budete moct dělat, co chcete. Já teda nevím, vzpomínám, jak mi bylo 9 a psala jsem na Facebooku fejkový Miley Cyrus, protože jsem si myslela, že to je reálný. O co ty děti přijdou, chudáci? Ne, ale mě spíš baví asi, jak si myslí, že tohle pomůže, protože já věřím, že děti jsou vynalézaví. Nevím teda, co by je zastavilo. Třeba to fungovat bude. Ale na druhou stranu, kdo z nás někdy takhle nepodváděl, že jo, v něčem, na co ještě vůbec neměl věk? A to je přesně moje otázka na vás. Ať už to bylo používání cizích občanek, abyste se dostali do klubu, falšování omluvenek, nebo třeba jízda autem, i když vám bylo 16. Napište mi, co jste dělali, ačkoliv jste na to ještě neměli oficiálně věk. 724-634-634, pojďte se mi přiznat, je tady pondělní přiznání, tak šup jsem s tím a taky s dalším songem. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Shakirou a Burna Boyem se prostě nedá jinak než tancovat. Tohle byl song Die Die právě na Fajnu. No a já jsem chtěla po vás pondělní přiznání věcí, které jste dělali, ačkoliv jste na ně ještě neměli oficiálně věk. A jedna zpráva za všechny, protože René ten zvládnul úplně všechno nelegálně. René píše, ahoj, fakt chceš, abych se přiznal? Netuším, jestli už je to promlčeno, ale jak chceš. Pití alkoholu pravidelně od 13 let, kouření to stejný, jízda na motorce bez řidičáku od 12, autem od 16 a teď asi ta perla. Poprvé jsem štípal dříví ve 12. No, René, ty to teda vedeš. Prosím vás, z Reného si nebereme příklad, jo? Ten věk, od kterého se věci smějí dělat, není doporučení. Z nějakého důvodu to tak je. Já jsem chtěla přiznání, čekala jsem jedno, ale tady bylo úplně všechno. Takže vám děkuju, že jste mi psali. No a pojďme radši zpátky k hudbě. Dermot Kennedy, Kiss Me, za chvilku, tady na Fajnu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne. No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Boy Beautiful Life právě dohrál na Fajnu pro lepší pondělí. A já vím, většina z nás by asi potřebovala dovolenou, ale po tomhle budete rádi, že jste dneska v práci a ne někde na pláži. Člověk si dovču u moře představuje spíš asi jako pohodu, že jo, šumění vln, studený drinky, božský klid na lehátku pod slunečníkem. Jenomže v Řecku, kousek od Aten, se teď tahle plážová idylka proměnila spíš v antickou arénu smrti. Dva seniori, jednomu bylo 82, druhý 76 let, se tam servali o blbý plastový lehátko. A celá slavná MMA by se mohla jít asi zahrabat, protože tohle, to byl regulární gladiátorský zápas starověku, akorát místo brnění teda na sobě měli vytahaný plavky a v rukou francouzský hole. Ne, ale bohužel to nebyla úplně komedie. Dopadlo to tragicky, starší z těch mužů skolaboval a zemřel, no a ten mladší sedí ve vazbě. Ale chápete ten kontrast? My si v kanclu tady říkáme, jak se máme blbě, že nám kolega zasedl oblíbenou židli u okna nebo něco takového. Zatímco na pláži v Řecku se dokážou lidi krvavě pobít na život a na smrt o lehátko. Já si myslím, že až dneska budete nadávat, že zíráte do tabulek nebo někde makáte rukama a radši byste šli chytat bronz, tak se zhluboka nadechněme, protože v kanclu vám nehrozí, že v pauze na kafe nasejme rozhuřenej týpek s nafukovacím lehátkem. Pondělí v práci je oficiálně bezpečnější než jakýkoliv bojiště. Teď už Michael Jackson, Billie Jean.

0: fajnou. Co je hot v hitparádách?
1: To letí ve stream.

0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Hezký odpoledne, tady Adam a taky zprávy. Televizní stanice CNN, MS Now a Politico žalujou Trumpovu vládu. Prezident jim nechal odebrat akreditace do Bílého domu, protože podle něj o jeho vládě informují neobjektivně a lživě. Média tvrdí, že tím vláda porušuje jejich práva a svobodu tisku. O víkendu už policie jejich novináře do Bílého domu nepustila. Soud by se případem mohl zabývat ještě tenhle týden. Tesla může nově v Česku používat svůj systém FSD Supervised. Ministerstvo dopravy uznalo jeho prozatímní schválení z Nizozemska, takže se systémem částečně automatizovaného řízení můžou Tesly vyjet i na české silnice. Pořád ale nejde o plně autonomní řízení. Řidič musí celou dobu sledovat provoz a být připravený okamžitě převzít kontrolu. Český komedie znají letošního vítěze. Hlavní cenu Zlatý prim na festivalu Český filmový komedie získal film 6 gramů. Snímek navíc pozbíral i ceny za režii a oba hlavní herecký výkony. Diváky ale nejvíc rozesmálo 5 švestek. Při sledování téhle komedie se diváci smáli 27,8% sledovacího času.
12: Fajn.
13: Mike, check, 1, 2, jedeme do další hodiny Fine Warm Upu s Kristý. Venku sluníčko, sice už takový podzimní, ale je krásně, takže už stačí jenom, aby vy jste se naladili na krásnou náladu, což zvládnem společně s naším playlistem, tak pojďme na to. Tate McRae, Revolving Door, právě teď.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Tenhle track nám právě dohrál na fajnu. A malá lekce anonymity. Když už si založíte fejkovej účet, hlavně na něm nechvalte sami sebe. Internetem teď otřásla kauza z Hollywoodu. Fanoušci údajně vyčuchali tajný Instagram herce Channinga Tatuma. No a jak ten účet fungoval? To je absolutní manuál na manipulaci. Na profilu žádný fotky, pod fotkama Channinga Tatuma komentáře typu ty kráso, tenhle chlap to je bůh, takhle má vypadat muž. No a pod profilama ostatních celebrit čistý urážky, hejty, zlo. Já nevím, proč někdo, kdo je slavnej, bohatej, tancuje polonahej ve filmu Magic Mike, pardon, to jsem se nechala unést, ale stejně má ve 3 ráno potřebu zalézt pod peřinu s falešným profilem a anonymně psát cizím jiným hercům, že má křivý nohy. Co lidi vůbec vede k tomu zakládat si tyhle falešný profily? Já chápu, když třeba chcete stalkovat novou holku svýho bejvalýho, aby neviděla vaše jméno ve stories, nebo kontrolujete svýho kluka, co já vím, no, nebo tam možná je čistá touha vypustit z těla jed do komentářů, aniž by ostatní lidi zjistili, co jste vlastně zač. Založili jste si někdy taky falešný profil, nebo prostě tajný profil, ze kterého jste pak někoho sledovali, komentovali, lajkovali? Napište mi, jestli jo. A hlavně mi napište, proč. To je totiž to nejdůležitější. Proč jste si založili soukromý tajný profil? 724634634. Pojďte se mi přiznat, pondělní přiznání pokračuje. A teď pokračuje i hudba Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Republic, Need Your Love. Právě teď jste si tenhle song vychutnali na fajnu a je čas na pondělní přiznání. Chtěla jsem, abyste se přiznali, jestli jste si někdy založili falešný účet, a Ondra se přiznal, dokonce píše, že bez mučení. Když jsem začínal s kapelou, založil jsem 3 fejkový účty holek a psal pod naše videa komentáře jako ten kytarista je hrozně hot, kdy máte další koncert. Kluci z kapely to doteď neví a já doufám, že to neposlouchají. Tak já naopak doufám, že to poslouchají, protože Ondro, to je marketingový geniální tah. Za mě geniální a podle mě i Chaining Tatum by byl pyšnej. Takže díky, že jste mi napsali, a za odměnu, za vaše přiznání, za chvilku další track. Loy, Red Eyes, tady na fajnu.

0: Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Loučné pod Klínovcem za 14 milionů 170 tisíc. Rodinný dům v městci Králové na Nymbursku za 5 499 999. Byt 3 plus 1 v Ústí nad Labem na Severní terase za 3 miliony 300 tisíc. Rodinný dům v Řitce Praha Západ za 23 milionů 900 tisíc. A pozemek k bydlení v Rudimově na Zlínsku za 2 miliony 350 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
8: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
11: Od pondělí do čtvrtka.
8: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Turn it up, turn it up.

Artemas, I like the way you kiss me, vám právě zlepšil den na fajnou 14:30. A všimli jste si, jak neumíme být smutný? Místo, abychom si normálně sedli občas na zadek, vybrečeli se a řekli si, hele, dneska je ten den prostě blbej, tak nasazujeme toxický strategie. Začneme předstírat, že jsme hlavní šéfové vlastního života a vezmeme si v práci 3 směny navíc, ideální. Obvoláme lidi, který jsme neviděli 5 let, jenom abychom nemuseli být 5 minut sami se sebou. No a nebo ta horší varianta, vyžereme mrazák, špajs i ledničku, pustíme si 30. sérii nějaký reality show, kterou jsme viděli už 20krát, no a tváříme se, že je všechno v pohodě. Ale přitom ten smutek prej neznamená, že jsme slabí nebo rozbití, ale logicky, že nám na něčem záleželo, což vlastně vůbec není špatný. Já si myslím, že je důležitý si uvědomit, že i ten smutek je součástí toho života. Nemusíme se v něm válet půl roku, ježiš, to vůbec ne, ale ani nemusíme předstírat, že nemáme city. Jestli ten sprint ale trvá podezřele dlouho a nepomáhá ani víno s kámoškou, tak je vždycky dobrý hodit pokec s terapeutem. To je dneska stejně normální jako jít na nechty. Jo, ale každý má nějakou svoji strategii. Důležitý je umět ten smutek prožít a potom se přes něj dostat. Čím se vy dostáváte přes smutek? Já vždycky musím přepnout písničku na nějakou pozitivní, tak co máte vy takhle jako vaší srovnávací strategii s tím, když jste smutný? Jak se toho zbavujete? Napište mi na 724-634-634. No a teď, pokud někdo cítíte smutek, já vás toho zbavím. Respektive ne já, ale Patrik Malý, Sebastian, Song 2005.

0: Those American Girls. Tenhle track jste právě slyšeli u nás na Fajnu a jdeme zatočit se smutkem. Ptala jsem se totiž, co děláte, když cítíte smutek. Michal píše, já vždycky říkám, že všechno se musí prožít doopravdy. Nepomáhám si ničím, chci to v sobě uzavřít, ne potlačit. Ale když si potřebuju srovnat myšlenky, tak jdu spát. To je zajímavá metoda. Nicméně s tím prožitím souhlasí i Eliška z Brna, která píše, já si pustím písničky, o kterých vím, že mě zaručeně dorazej. Sedím na zemi, v ruce skleničku a brečím, jako bych točila videoklip. Eli, já si myslím, že zahrát si svůj vlastní videoklip v obýváku je ta nejlepší metoda, to děláme asi všichni, nebo v autě, v jedoucím autě předstírat, že jste hlavní postava nějakého videoklipu. Ideální, doporučuji, udělejte to i dneska, i pokud nejste smutný, tak prostě si to takhle vychutnat, tu písničku. A my si za chvilku vychutnáme Tiffany Iris, její Vertigo, tady na Fajnu.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: trenirkarla.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Back to the hits.

September, My Body Isn't Ready. To je ideální song do podzimního počasí, 14.50 skoro na fajnu a nejhorší hlídací pes planety byl oficiálně zvolen. Pokud vaše zabezpečení baráku nebo bytu stojí na tom, že máte zlatýho retrievera, můžete rovnou nechat klíče v zámku. Protože tenhle pes by tomu zloději pomohl ještě odnést televizi do auta. V kalifornském San Diegu se teď do jednoho domu vloupal cizí chlap. Majitelé na to zděšeně koukali přes bezpečnostní kamery v mobilu a čekali krve prolití. Říkali si, máme psa, to je v pohodě. Co myslíte, že udělal jejich zlatý retriever? Žádný štěkání, žádný cenění zubů. Tenhle psí genius usoudil, že vloupat se oknem v cizím baráku znamená, je nová návštěva na drbání bříška. Přiběhl ke zloději s vrtícím ocasem, v tlamě přinesl svoji oblíbenou pískací hračku, no a začal toho zmateného kriminálníka chudáka přemlouvat, ať si s ním hází na koberci. Korunu tomu mimochodem nasadil, když tam dojela zásahovka. Ty policajti, že ho vtrhli dovnitř se zbraněma v ruce, chytnou zloděje do pout a retriever, ten k ním zase běžel nadšeně a spal jim tu hračku taky. Prostě takový to, když už máte pouta, tak nezaházíme si míčkem. Jestli si pořizujete retriever jako ochranu, rovnou ho naučte těm zlodějům uvařit kafe a ukázat jim šperkovnici v ložnici. Teď už ale další písnička. Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Disco Machine, Moskina, The Nox, jejich Fireworks pro lepší pondělní odpoledne, song, se kterým jsme zakončili už druhou společnou hoďku Fine Warmupu. Mimochodem song, u kterého lidi píšou komentáře na YouTube typu tenhle song určitě jednou bude populární. Jsou to komentáře starý 5 let a myslím si, že měli pravdu, protože tenhle song opravdu musí být populární. Tak doufám, že jste si ho vychutnali a v téhle náladě samozřejmě pokračujeme dál. Mezitím zprávy, potom ale už zase zpátky k hudbě, třeba Alex Warren, anebo taky slovenská ikona Adéla. To všechno na Fajnu, už za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky.

0: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
1: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
2: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
3: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Na hodinkách 2 minutky po 3. To je čas se dozvědět, co se kde děje. Tentokrát s Matějem.
11: Andrej Babiš dál hájí svoji kritiku české justice. Soudcovská unie ho vyzvala, aby doložil tvrzení, že některý soudci rozhodou bez důkazů, nebo aby se podobných výroků zdržel. Babiš odpověděl, že kritika soudců je legitimní. Jako důkaz znovu uvádí kauzu Čapí hnízdo a členy unie dokonce pozval na úřad vlády, kde jim to má vysvětlit jeho právník. Český tenisti porazili v Praze Spojený státy 3-2 a postoupili mezi 8 nejlepších týmů Davis Cupu. Rozhodující bod vybojoval Jiří Lehečka, který v poslední dvouře porazil Lernera Tiena ve 2 setech. Před ním navíc Jakub Menšík zdolal světovou 4 Bena Sheltona. Finálový turnaj se hraje na konci listopadu v Boloni. A za slavnou pařížskou loupež z roku 2016 dostala Kim Kardashian odškodnění ve výši 1 euro. O tuhle symbolickou částku si ale řekla sama. Podle ní jí totiž šlo hlavně o uznání viny pachatelů. Ozbrojený gang jí tehdy spoutal v hotelovém pokoji a odnesl šperky za zhruba 6 milionů dolarů. Fine.
10: Kristý. Pondělní odpoledne. Já vím, že je to někdy bolestivý, ale s Fajnem bude lepší. A taky s Warmupem a se mnou s Kristý před náma další hoďka, taky pojďme rozjet naplno. Já jsem vám slibovala nějaký dobrý songy, tak není čas to okecávat. Jdem na to. Alex Warren, Carry You Home. Právě teď.

to John, Turn the Lights Off, odpálili pondělní party na Fajnu 15.13. A jestli jste si mysleli, že největší investice jsou luxusní kabelky nebo auta, omyl, je to chleba. Teď jsem měla možná pustit takovou tu písničku od Johna Mariánka, chleba, chleba, chleba, protože v New Yorku otevřeli novou pekárnu, která postavila celou svoji existenci jenom na jediném produktu. A jak asi správně hádáte, jo, je to chleba. 100% žitnej kváskový chleba, ale cena za jeden bochník $60. Přepočítáno na české koruny 1400 korun. Chápete to? 14 stovek za smíchanou mouku, vodu, sůl a trochu kvásku. U nás by vám za tyhle prachy podle mě dali půlku regálu, možná by vám k tomu přidělili i tu pekařku, která ten chleba pekla, ale spíš by mě zajímalo, co pak lidi dělají s tím chlebem. Tenhle šíleně předražený krajíc si samozřejmě pak musíte vyfotit na sociální sítě, protože jinak jako by to nebylo. Namažete na to pomazánku a tváříte se, že polikáte, já nevím, osvícení. Přitom, když si takový bochník koupíte domů, musíte si na něj vzít spotřebitelský úvěr a zamknout ho do trezoru, aby vám pes z něj třeba neukousl patku, protože to by se nevyplatilo. Ale tak žijem v takový době, no, někdy ty věci, co jsou exkluzivní, předražený, tak dělají velký biznis. Napište mi, co je podle vás dneska takhle moc předražený a rozhodně byste za to ty peníze nedali. 724-634-634, jsem zvědavá, co mi napíšete. A teď už Shimon Up, Save My Soul. Yeah.

0: odpoledne si zlepšujete s Fajnem, s Kristy a taky Snake It Portugal The Man s názvem Glide. Tenhle song nám právě dohrál a jdeme tady vyřešit předražený potraviny, protože jsem se vás ptala, co je podle vás až moc drahý. Larča píše, že by 100% nedala 1400 korun za chleba. My jsme se bavili o tom chlebu v New Yorku, který se prodává za tuhle šílenou, absurdní, vesmírnou částku. Takže ano, za to by nedala ty peníze, chápu. Potom Michal píše, kafe, teď jsme byli s kamarádkou a oba k mému překvapení jsme odešli. Nejsem sociální případ, ale ani hlupák. Tak to by mě zajímalo, kolik ta káva stála, ale je pravda, že se to někdy může vyšplhat na cenu normálního oběda. No a na závěr Filda, dneska jsem viděl začátek předprodeje na jeden nejmenovaný taneční festival v Ostravě a těch 10 000 bych za VIP vstupenku fakt nedal. Za ty služby, neslužby navíc. Fildo, díky, to už sice nebylo o potravinách, ale je pravda, že jsem řešila obecně předražené věci. Tak děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a třeba s tím něco někdo udělá. Spíš ne, to je jak se zastropováním pohonejch mod. Taky nejsou moc zastropovaný, že jo? No nic, tak si musíme zlepšit náladu aspoň dobrou hudbou. Viz DMC, Bees Honey, At The Party. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Nový tracky, nový tracky.
2: Témata, který chceš vidět.
1: A momenty, který se do vysílání nevešly.
2: Sleduj Fajn na Instagramu,
1: TikToku a YouTube.
3: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo!
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Role model Sally Wender runs, wine runs out, právě teď na Fajnu, půl čtvrtý odpoledne. A jaká je šance, že dneska v pondělí 21. září potkáte toho pravýho? Ta šance je 1:562. Vědci z britské univerzity teďkon spočítali tuhle krytou, krutou realitu, že šance, že dospělák v náhodný den potká pravou lásku, je zhruba 1:562. Do rovnice prej započítali věk, lokalitu i fyzickou přitažlivost. No a jak tyhle mizerný šance zvednout? Prej fungují online seznamky, které tu úspěšnost zvyšují o 17%, drink s kolegama po práci o 16% a dohazování od rodiny, tam je to chabí, to vám pomůže o trapný 1%. Takže takový ty slavný řeči na rodinných oslavách typu hele a co ten od sousedky? Ne, to má podle vědců nulový efekt. Při takových číslech je vlastně zázrak, že se lidstvo ještě vůbec stíhá zamilovávat. Někdo čeká na tu jednu šanci půlku života a někdo se zamiluje třikrát do měsíce jenom cestou na tramvaj. Možná právě takovýhle lidi měli taky započítat do té studie. Já se taky jsem schopná takhle zakoukat a říkat, že to je ten pravý pravidelně. Tak co vy? Kolikrát už jste měli pocit, že jste potkali toho pravýho? Můžete klidně i napsat, jestli to pak byl ten pravej nebo ne. Věřím, že ve spoustě případů to tak nebylo. Ale napište mi, kolikrát vy už jste měli pocit, že jste potkali toho pravýho. 724-634-634, hoďte mi to do zpráv a já vám tam hodím další song. Temper City, Self Aware.

0: Nathan Davy a MNEK, jejich Ten Get Back Up. Já snad neznám víc motivační song na pondělí, než je tenhle, takže doufám, že vám to dodalo energii. Ale teď pojďme se podívat na tu statistiku lásky. Jaká je pravděpodobnost, že potkáte toho pravýho? No docela mizivá, jedna ku 562, prej, podle nějaký studie. Ale co vy, jak to máte? Lucka píše, že toho pravýho si myslela, že potkala jenom jednou a pravej to rozhodně nebyl, dodává Lucka. Luci, tak to ještě čeká, tak ta šance tam pořád je, sice není moc vysoká, ale jak jsme říkali, dá se to zvýšit. Seznamky, drinčíky po práci, zajděte na drink po práci a třeba zítra mi napíšete, že jste našli lásku svého života, co vy na to? No a na závěr Michal. Michal píše, zamiloval jsem se dvakrát, v obou případech jsem ale tak nějak tušil, že to nebude na dlouho. Teď už mám v tomhle oboru o dost víc zkušeností, takže se tomu radši preventivně vyhýbám. I to může být řešení, ale zase, když se tomu nevyhýbáte, tak minimálně máte nějaký příběhy, zkušenosti, další, který pak můžete vyprávět, anebo psát k nám do rádia. Takže rozhodně na nějaký randíčko zajděte, ať si máme o čem povídat i zítra. A k tomu vám pustím do víkenda Daft Punk, jejich Starboy. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Duradecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Music.
11: Fine.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na

Planet Love, dva krásný hlasy dohromady se spojili v songu Tied Up, který jste právě teď slyšeli u nás na Fajnu. A mám pro vás tip, jak v životě zaručeně dostat všechno, co chcete. Stačí si sebou vzít koťátko. Internetem totiž teď letí video kluka jménem Mike, který právě předvedl naprosto geniální životní tah. Chtěl požádat o ruku svoji holku, Vanessu, a rozhodl se, že to udělá přímo v útulku a přímo ve chvíli, kdy si přebírali svoji adoptovanou kočičku. A její reakce, ne tý kočky, ale tý holky, světe div se, totální šok s otevřenou pusou, slzy a okamžitý ano. Jak jinak? Když někdo drží v ruce kotě, tak mu nemůžete říct ne. Zkuste v takové situaci říct, hele lásko, víš, já nevím, já myslím, že bychom měli ještě počkat. To nejde, protože když řeknete ne, odmítnete tím nejenom tu svatbu, ale automaticky pošlapete duši i tomu malému koťátku a skončíte v pekle. Takže tohle pravidlo bychom si podle mě měli vzít i do normálního života. Třeba půjdete na pracovní pohovor, na co ukazovat životopis. Položte personalistovi na stůl kotě s velkýma očima a řekněte, hledám práci a máte práci jistou. Nebo chcete zvýšit plat? Vezměte kotě zase a úplně stejný scénář. A nebo i když vás zastaví policajti, stačí vzadu vozit přepravku s koťátkem, to zamňouká a odjíždíte bez pokuty a s přáním hezkýho dne. Krása, kdo má v ruce kotě, ovládá celý svět a nejde mu říct ne. Teď už Taylor Swift, Fate of Ophelia.

zajistí společnou hoďku. Jo, fajn warm-up, ale pořád jedna před náma. Takže pokračujeme mezi tím zprávy s Matějem. Však to znáte a pak zase zpátky k hudbě. Tohle rodeo nekončí. Za chvíli třeba Kygo, One Republic, Chasing Paradise. Nebo taky trošku emocí s Joeem a jeho End of Beginning. Tak za chvilku.

0: Flash. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+.
9: Plus.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Hot news.
13: 5 minut po čtvrtý a Mati, ne proč tě holky nechtěli, ale co se kde děje?
14: Írán poslal Spojeným státům podmínky, za kterých je ochotnej znovu jednat o ukončení války. Chce konec bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených íránských peněz a ukončení americké námořní blokády. Požadavky Washingtonu předali prostředníci z Kataru a Teherán se čeká na reakci Donalda Trumpa. Írán zároveň varuje, že pokud bude znovu napadený, odpoví ještě tvrději. V Rusku skončily třídenní volby do státní dumy, první od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Hlasování provázely i hlášené nesrovnalosti. Třeba v Syktyvkaru dostávali některý voliči lístky předem zaškrtnutý pro Putinovo jednotné Rusko. Ústřední volební komise je zabavila a případ teď vyšetřuje. A britský poslanci chtějí řešit, proč jejich země tak pravidelně propadá na Eurovizi. V roce 2021 skončila Británie poslední s nulou, o 2 roky později předposlední a letos zase úplně poslední s jediným bodem. Jedinou velkou výjimku v posledních let byl Sam Ryder, který v roce 2022 skončil druhej. Parlamentní výbor teď proto prověří, jak BBC vybírá soutěžící a písničky a jestli problém není právě v tomhle systému.
15: Fajn

skoro za náma. Zvládli jsme tenhle úvod týdne, ale ještě jedna hoďka se mnou před náma. Moje jméno je Kristý, tohle je Warm Up a vy víte, že to znamená party každý den, nehledě na to, jaký ten den v týdnu je. Tak to pojďme rozjet, už na nic nečeká. Kygo, One Republic, Chasing Paradise.

Joe, end of beginning, právě teď na Fajnu 16.12. A když jsme u těch konců, tak je oficiální konec všech trapných balících hlášek. Ano, řekla jsem to. A potvrzují to věci v Norsku a v Americe. Ti totiž teď otestovali skoro tisícovku lidí, aby zjistili, jaká taktika při flirtování funguje nejlíp. A výsledek? Zdemolovali tím všechny vztahový kouče na TikToku, protože nevyhráli ani drahý hodinky, ani hluboký filozofický debaty o životě a už vůbec ne žádný balící hlášky typu ty jsi dobrá buchta, tvůj táta musel být pekař a tak dále. Jediná věc, která spolehlivě zbourá zdi, ať už u kluku nebo u holek, je totiž obyčejný humor. A ještě lepší zpráva je, že nemusíte být zrovna bavič roku. Vědci totiž sledovali na speed datingu spoustu těch lidí a zjistili, že největší chemie nevzniká z dokonalýho vtipu, ale v ten moment, kdy se smějou oba zároveň. Jo, kdy třeba jeden řekne blbost, číšník zakopne nebo se stane nějaký trapas a oba začnou brečet smíchy ve stejný moment. A ono ruku na srdce, s někým, kdo je hezký, vydržíte na rande hodinu. Ale s někým, kdo má stejně narušený smysl pro humor, to může být na celý život. Naopak, když potkáte na rande někoho, kdo žádný humor nemá, tak většinou chcete utíct. Zažili jste to někdy, že jste byli na rande s někým, kdo by vůbec nechápal žádný humor, nesmál se a vy jste tam trpěli? Nebo třeba krása ten smích přebyla? Napište mi na 724634634, jestli jste někdy zažili na rande nějakýho suchara nebo sucharku. A k tomu Rue Gale, Wishful Thinker.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Drake, hold on, we are going home. 16:20 na fajnu, si zlepšujete pondělí, ale teď si ho zhoršíme, protože jsem se vás ptala na vaše storky ze špatných rande, respektive jestli jste někdy byli na rande s někým, kdo fakt neměl vůbec smysl pro humor. Přišla tady zpráva od Verči. Verča píše, kluk vypadal jak vystřižený z reklamy, šli jsme do kavárny a po 20 minutách trapného ticha jsem ze zoufalství řekla, dneska je venku tak hnusně, že by ani psa nevyhnal. On se naprosto vážně napil vody a řekl, psi mají podsadu a snaží chlad lépe než lidé, takže tenhle výrok je, není logický. V tu vteřinu jsem měla chuť skočit pod projíždějící tam tramvaj. Veru, naprosto chápu, biologická přednáška na prvním rande asi není úplně ideální scénář, tomu se asi člověk moc nezasněje. Tak děkuju za sdílení tohle příběhu a přeju vám všem už jenom lepší rande, plný humoru, protože to podle vědců zbližuje nejvíc. No a taky dobrý písničky, že jo? BB Rexa, Faithless, New Religion. Party za chvilku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Ne, můj oblíbený hrnek.
16: Tak tohle není dobrý začátek dne.
17: No to snad ne.
18: Nemáte svůj den?
19: Tak si udělejte Alegria den!
20: Alegria dny jsou tady.
21: Se slevou 7% na zážitky.
20: Zážitkové restaurace.
21: Pobytové zážitky.
20: Adrenalin.
21: Automoto a mnohem víc.
20: U nás si vybere opravdu každý.
21: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
20: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
21: CZ.
23: My name is Somber.
24: What up, it's Kehlani.
25: Hey, it's Taylor Swift.
26: Back to the hits.
27: Right, babe.
28: Fine.

Fajn odpoledne a tohle byl Šabuzi a Bar Song s Kristy tady na Fajnu. Dneska už netoužíme po americkém snu. My všichni chceme ten instagramovej sen. Ne samozřejmě všichni, ale některý lidi jo. Dřív stačil domeček se zahradou, stabilní práce, zlatý retriever. Dneska instagramovej sen, ten má úplně jiný pravidla. Bejt v pondělí v 10 dopoledne na branči a tvářit se, že práce neexistuje, to byl bod číslo 1. Bod číslo 2, minimalistický béžovej byt, kde není ani smítka prachu. No a trojka, vztah tak dokonalej, že kytice růží zabírají půlku obýváku a můžete si to fotit na Instagram do haleluja. Jenže pak otevřete sítě, když jste zrovna doma na gauči, sedíte v teplácích, jíte rohlík a místo radosti z toho, že koukáte na hezký fotky, vás zalije čistá, neředěná podrážděnost. Psychologové říkají, že pokud tyhle pocity cítíte, tak můžete být v klidu. Neznamená to, že jste zlí lidi. Tenhle naleštěný svět totiž funguje jako takový krutý zrcadlo vlastních nenaplněných přání. Jenomže nesmíme zapomínat na to hlavní, připomíná se to pořád, ale opakování je matka moudrosti. Na Instagramu vidíme jenom sestříhaný finále. Nikdo nedá na stories hysterickou hádku na hotelovém pokoji, dluhy na kreditce za letenky, ani fakt, že se třeba ten pár doma sotva pozdraví. Na sítích prostě ukazujeme jenom dokonalý verze sami sebe, takže když se k tomu potom chce někdo přirovnávat, tak to vlastně vůbec nedává smysl. Ale určitě všichni máme někdy ty chvíle, kdy ten Instagram otevřeme, vidíme tam třeba fotku kolegy na dovolený a říkáme si sakra, taky bych tam chtěl bejt. Nebo nějakou influencerku, která pořád jenom někam lítá a stěžujeme si, že my nemůžeme. Tak je něco, co takhle závidíte lidem, když to vidíte na sockách, na Instagramu, na TikToku? Je něco, co závidíte? Napište mi na 724-634-634, jestli vás taky trápí tenhle instagramovej sen. A nebo jestli ne, k tomu Slater, dance, jak jsem říkala, jdem tančit.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey vás 100% nahypovali s tímhle songem Waterfalls, u kterého mimochodem lidi píšou, že by měl být soundtrackem ke GTAčku 6. Ne, že tam bude, ale že by ho tam chtěli. Teď ale je čas, abyste si konečně vylili tu zlost, protože jsem se vás ptala, jaký profily na Instagramu vás třeba štvou, nebo co jim závidíte, když to vidíte na Instagramu. A pobavila mě docela Adele, která píše... Maminkovský profily. Ty ženský mají 3 děti pod 5 let, bílou pohovku bez jediného fleku, pečou domácí chleba a ještě u toho vypadají dobře. Já mám jedno dítě a doma to vypadá, jako by nám obývákem prošlo tornádo se špagetama. Áďo, podle mě bílá pohovka a 3 děti, to dohromady to neexistuje. Mimo záběr kamery, tam 100% stojí manžel, co ty děti drží za nohu v kumbále, aby nevyhly do fotky. Myslím si, že to prostě není pravda. Takže vidíte, tady jsme vyloučili jednu věc, kterou nemusíme závidět na Instagramu, protože 100% nic takového v realitě neexistuje. Já děkuju, že jste se mnou sdíleli tyhle vaše postřehy. No a za chvilku dáme další pecku. The Chemical Brothers, jejich Go!
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Cameron Whitcomb, jeho nádherný song Kingdom of Fear. Jedna z posledních věcí, kterou si společně dneska pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Já jsem to musela zase pustit. Je to klasika. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví a my jsme se, co? Dobře bavili. 4 hoďky Fajn Warmupu se mnou, s Kristý za náma, ale před váma 3 hoďky se Žampikem, takže se 100% pořád máte na co těšit a pořád se budete dobře bavit. Tady je zábava zaručená. My jsme se dneska dozvěděli, že nejnebezpečnější místo je, když jste na dovolený a nejsou to žraloci, ale jsou to lidi, co se perou o lehátka. Takže je vlastně super být v pondělí v kanclu nebo v práci, kdekoliv. Buďme za to rádi, užívejme si to. Dobrý, písničky vám ten den vždycky zlepšej a s tímhle poselstvím já se dneska loučím. To stačilo, 4 hoďky za náma a slyšíme se po zbytek celého týdne. Jo, od 1 do 5 celý týden. Tak se mějte krásně, posílám poslední song ode mě, skládejte básně a tohle je Sia, její Chandelier. Bye babes!

0: Yindra Jampa. You know now. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi, a o to se postará Matěj. No Matěj, je to tvoje?
3: Andrej Babiš dál hájí svoji kritiku české justice. Soudcovská unie ho vyzvala, aby doložil tvrzení, že některý soudci rozhodou bez důkazů, nebo aby se podobných výroků zdržel. Babiš odpověděl, že kritika soudců je legitimní.

0: Five. Hudba, kterou miluju, přesně tady. Fajn. Fajn Drive. Fajn. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu, startuje pondělní Fine Drive. Už jsem se vás nemohl dočkat po tom víkendu. Za chvilku si řekneme, proč nás tak strašně rozčiluje cizí úspěch na sociálních sítích. Do té doby Fastboy anebo Somber Back to Friends. Právě teď na Fajnu.

pohodový pondělní odpoledne na Fajnu, tohle to je Fine Drive a já si myslím, že tenhle ten pocit už jste někdy určitě zažili. Otevřete Instagram, vidíte někoho na dovolence, jak má nový byteček, autíčko, svarbičku a místo, abyste si řekli, tyjo, to je fakt hezký, tak si řeknete, proč mě to vlastně tak strašně vytáčí. Je to úplně normální věc, když vidíme někoho, kdo má něco, co sami chceme, automaticky se začneme porovnávat. Jak to, že on to má a já to nemám. A sociální sítě jsou ještě tohleto, ještě brutálně zesilujou, protože tam většinou vidíme jenom ty highlighty toho člověka. Dovolenou, vztah, auto, hezkou večeři a ne to, co se děje za tím telefonem. Výzkumy opravdu spojují takovýhle porovnávání nahoru s horší náladou a závistí a když zároveň neplatí, že sociální sítě automaticky dělají každýho nešťastným. Hele, upřímně, čí Instagram vás aktuálně dokáže nejvíc vytočit? Spíš nějaký váš kámoš, který je pořád někde na dovolený, pořád se s někým užívá, a nebo je to nějaký influencer? Napište mi to na 724 634 634.

0: naprosto legendární track Lady Gaga Alejandro. 17 hodin, 20 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a já jsem se vás ptal na to, kdo vás v poslední době úplně nejvíc rozčiluje na Instagramu, jestli to jsou vaši kámoši nebo nějaký influencer. Marťas napsal, že ho nejvíc rozčilujou ty pseudo MMA organizace, který pořád pořádají nějaký turnaje. Absolutně chápu, taky si říkám, že jich je tady zbytečně málo, že už to vlastně není kam pušnout. Pak mi tady napsala Anetka a ta napsala, mě asi nejvíc vytáčí kámoška, co je furt někde na dovolený, otevřu Instagram a vždycky je tam jenom nějaký moře. Taky mám tyhle ty kamarády, který mají zbytečně moc volna a měli by radši makat. Fajn Drive.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Topat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

Tenhle song vám rozhodně neskazil pondělní odpoledne na Fajnu. Tohle to je Fine Drive, my jedeme dál a před náma je Rihanna. Tohle jste o Rihanně podle mě ještě neslyšeli. Když byla na střední, tak normálně frajerka chodila do vojenského kadetního sboru a ta disciplína jí údajně zůstala dodnes. Rihanna sama říkala, že si třeba v koupelně rovná všechny svoje kosmetické věci podle velikosti. Od nejvyšší po nejmenší. A takže zatímco normální člověk hodí kosmetiku na poličku a jde pryč, Rihanna tam stojí a dělá si vojenskou přehlídku těch lahviček. To je jako mě doma. Pojďme si dát Breaking Dishes právě teď na Fajnu.

0: Michael Jackson, Beat It, track, který nám dohrál na Fajnu v pondělí 21. září a lidi. Taky máte člověka, který vám může přijít sebevíc sexy, ale jakmile se k vám přiblíží, tak si řeknete, ty kráso, tak tohle to fakt ne. Pak je to ještě opačná situace, někdo vám třeba ani nepřijde na první pohled tak zajímavý, ale prostě vám ten člověk strašně voní. Tohle může hrát v přitažlivosti větší roli, než si myslíme. Náš mozek totiž vnímá přirozenou vůni člověka a část výzkumu zkoumala, jestli v tom můžou hrát roli i geny spojený s imunitním systémem. A některé studie určitý vztah našly, ale větší přehled výzkumu říká, že důkazy jsou zatím nejednoznačný, takže ne, neznamená to, že podle čuchu poznáte svoji životní lásku, ale stejně docela hustý, že vám někdo může vonět úplně přirozeně, bez parfému, bez deodorantu a vy nevíte proč, že vám voní jeho pyžmo. Každopádně upřímně, stalo se vám někdy, že vás někdo začal přitahovat hlavně proto, že vám strašně voněl? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn drive. Fajn drive. Fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Posloucháte Fajn, tohleto byla Olivia Rodrigo a Stupid Song, tohleto je Fajn Drive a my jsme se před chvílí bavili o tom, že třeba týpek, který může být sebehnusnější, ale voní vám, tak vás na to může zbalit. Ptal jsem se vás na to, jestli se vám někdy stalo, že vás někdo začal přitahovat hlavně proto, že vám strašně voněl. Verča se toho nebála, ta napsala, když mi chlap nevoní, tak je prostě konec. Může být sebehezčí a sebenamakanější. Tak to je dobrý, tak doufám, že bych ti vonil. Tomáš napsal, u mě to funguje opačně, když mi holka fakt voní, tak mě to k ní hrozně táhne. Teď jo, tak to má být, kámo. A Nikča napsala, mně se stalo, že mi kluk začal vonět až po nějaký době. Ze začátku nic a pak najednou úplně jo. Aha, takže city narůstaly postupně, aha. A nebo změnil parfém, k něčemu asi dobrýmu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa,

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
7: OK, 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka pondělního Fine Drive a dneska slaví 37. narozeniny zpěvák, který ho určitě všichni znáte. Za chvíli vám prozradím, kdo to je. Do té doby Justin Bieber anebo Zara Larsson, Lush Life, právě teď na Fajnu.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, posloucháte fajn v pondělí 21. září a lidi, dneska slaví narozeniny absolutní borec Jason Derulo. 37 let. A tenhle týpek není jenom zpěvák, je taky tanečník, songwriter, producent, herec a ještě k tomu umí show jako málo kdo. Začal psát už songy jako děcko, v roce 2009 vystřelil z Watch Us Say a pak nasázel hity jako In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Swalla nebo Savage Love. Já si myslím, že vy všichni ty hity znáte. Já jsem přibližně před půl rokem byl na něm v Amsterdamu v rámci jeho tour, kde mu předskakovala česká zpěvačka Téra a bylo to naprosto neskutečný. Na to, že mu je 37, tak borec jede neskutečný bomby a sází jeden hit za hitem. Všechno nejlepší tobě, Jasone. A teď už jeho song právě teď na fajnu.

0: posloucháte Fajn. V pondělí 21. září tohleto byla Tiffany, Aris a Vertigo a lidi, já si myslím, že spousta z vás už někdy klikla na internetu na tlačítko je mi 18 let a více bez toho, aby vám bylo 18 let. Nebudeme rozebírat, jaký stránky to byly, každopádně přesně tohle už možná brzy nebude stačit. Evropská komise připravuje systém, který má věk na internetu ověřovat pořádně. Týká se to třeba obsahu pro dospělý, takže přesně tam už nebude stačit jenom odkliknout, že vám je 18 a má vzniknout taky digitální ověření, který webu v podstatě jenom řekne, jo, tenhle člověk je starší 18 let. Zároveň komise teď navrhla nový pravidla pro sociální sítě. Děti pod 13 let by k ním podle návrhu neměly mít přístup a od 15 let by si mohli založit vlastní účet. Zatím to je ale pořád jenom návrh a ne hotová věc, takže zatím můžete zvesela koukat na stránky pro dospělý. Každopádně, napište mi, kdy jste poprvé na internetu zaškrtli, že vám je 18 let. 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now.
2: Fine. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

Della 18th LA, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Tohle to je Fine Drive a my jsme tady před chvílí řešili, že to, že na internetu zaškrtnete, že je vám 18 let a zbaští vám to, už možná brzo tak jednoduchý nebude. Evropská komise totiž připravuje nový systém, který tohle to bude ověřovat pořádně. Já jsem se vás ptal na to, kdy jste poprvé klikli na tohle to nezbedné tlačítko. Tomáš napsal, že už ve 13. No, ve 13 už člověk začíná být malinko zvídavej. Marek napsal, nevím přesně, ale 18 mi nebylo. Děkuju za tvoji upřímnost, Máro. A Nikča napsala, já si pamatuju, že jsem u toho byla s kámoškou a obě jsme se smáli jak dementi. No, kdo se u toho jako na poprvý nesmál, jako by nebyl. Chápeme se. Straight from the work to the home. Fine Drive. Fine.

0: Giant Rocks, Wanted Back, posloucháte pondělní Fine Drive a lidi, co když vám řeknu, že váš vztah může jednou změnit úplná kravina, kterou dneska vlastně vůbec neřešíte. Tohleto se označuje jako butterfly effect. Jde o myšlenku, že malá věc může postupně rozjet mnohem větší řetězec událostí. A ve vztahu to může být úplná blbost. Třeba jednou partnerovi neodpovíte na zprávu, protože jste zrovna v jobu, po druhý si nevšimnete, že vám něco vypráví, po třetí uděláte nějaký rozhodnutí bez něj. Každá z těch věcí je sama o sobě vlastně ne nic vážného. Ale když se opakujou, najednou může vzniknout pocit, tyjo, jemu už vlastně úplně jedno, co si myslím. Takže butterfly efekt není jenom o obrovský hádce, ale o těch malých věcech, které se postupně nasčítají a třeba ten vztah úplně rozvrátí. Hele, napište mi, co je podle vás taková úplná maličkost, která dokáže ve vztahu člověka postupně úplně odradit? Co jsou ty maličkosti, které vás ve vztahu štvou? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Fine Drive. Fine.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
16: Music.
17: Fine.

pohodovej pondělní večer na fajnu. Tohleto byla Miley Cyrus a End of the World a my jsme tady řešili vztahy. A to, jaká maličkost vás dokáže vytočit ve vašem vztahu. Verča mi napsala, mě vytáčí, když nechá skříňky v kuchyni otevřený. Já pak chodím a furt je zavírám. Jo, tak něco podobného dělám doma taky. Tomáš napsal, když si půjčí moje věci a nevrátí je na místo. Vždycky pak půl hodiny hledám ovladač. Ne, asi. Já cokoliv, co moje partnerka uklidí, tak už nikdy v životě nemůžu najít. A Nikča napsala, když něco vyprávím a on u toho kouká do mobilu. To mě umí naštvat víc než nějaká velká hádka. Cože jsi říkala?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
6: Pull my trigger, let me blow your mind.
7: 13. hodina odbyla, to znamená, že startuje naše třetí hodinka Fine Driveu, naše dnešní poslední hodinka tady. Za chvilku si povíme o Edovi Sheeranovi. Ten nezažívá úplně šťastný období, ve Filadelfii se teď k tomu vyjádřil. No a do té doby Ray, Where is my husband, právě teď na Fineu.
5: Fine Drive.

0: somebody else.
1: Kygo, taky Khalid a Griffin, Save My Love, posloucháte Fine. Tohle to je Fine Drive a lidi, Ed Sheeran má za sebou fakt docela bizarní týden. Kvůli kontroverzi kolem Macklemora, který byl vyhozený z jeho turné, se Ed včera poprvé veřejně vyjádřil přímo na koncertě ve Filadelfii. Řekl, že ho celá situace hluboce zasáhla, omluvil se za některá svoje rozhodnutí a zároveň popsal dění v Gaze jako katastrofální a nespravedlivý. Víte, co tím chci říct. Říkal taky, že nechce, aby jeho koncerty byly o politice, ale spíš o jednotě a o hudbě. Po sociálních sítích taky chodou videa, jak se nakonec rozbrečel. No, chudák to asi nemá jednoduchý. V Irsku ho rádia už dokonce nehrajou. Já doufám, že to samý se nestane u nás, protože já tohle týpka miluju. A pojďme si dát jeho track právě teď na Fajnu.
2: Fajn Drive.
0: Fajn Drive.

0: David Guetta, Would I Lie To You, neskutečný banger, který nám právě teď dohrál na fajnu, za Majkem je Jindra. No a já jsem si říkal, že bychom si při pondělku tady mohli trošku zatrapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Klidně to může být nějaký příběh ze školy, nějaký příběh z dětství, s rodičema. Je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Pojďte mi to napsat na 724-634-634. Já to tady potom v éteru rozeberu trapnou tušku. Tak pojďte do toho, nebojte se toho. Fine Drive.
1: Fine. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
7: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Vždycky hot,
10: vždycky fresh.
9: Fajn.
11: Are you ready? I'm on.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hit.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělila Kristýnka. Ta mi napsala, jedu si teď Tinder randíčka. Na jednom jsem byla s jedním klučinou minulý týden a totálně jsem ho potom vygoustila. Chudák. Včera jsem byla na dalším a na tom rande jsme random potkali toho předchozího. Jeho výraz byl k nezaplacení. Tak to je nejvíc. Doufám, že jste se aspoň neignorovali a že jste se pořádně pozdravili. No a hele, ty taky nevíš, kolik měl třeba randíček během té doby, během toho týdne. Absolutně miluju.
2: Fajn Night.

0: Dead Dance, posloucháte Fajn v pondělí 21. září a naše společná tříhodinovka tady na Fajnu se chýlí ke svýmu konci. Ale do té doby ještě třeba týpek, který se říká Cameron Whitcomb. To je vlastně dneska country zpěvák, ale já jsem se dočet, že vyrůstal hlavně na Eminemovi a kanadském rapu. Country hudbu prý jako teenager skoro vůbec neposlouchal, až někdy kolem 17-18 let mu brácha pustil Johnny O'Cashe a později objevil Tylera Childers. A právě tehdy si řekl, že by mohl začít zpívat. Country dneska frčí a tohle je naprosto vyčilovaný song s názvem Kingdom of Fear, který si dáme už za chvíli tady na Fajnu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Jindra, se s váma loučím. 3 hodiny utekly jako voda a pondělní Fine Drive končí. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, kde vám představujeme ty největší talenty, které ještě nejsou tolik vidět, ale vidět by měly být. A mě tady dneska za majkem vystřídá Mia Rosa, neskutečná frajerka, která dělá hudbu a dělá jí hodně dobře. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu a my se slyšíme zase zítra od 17 do 20. Papa Lala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Čau, já jsem Mia Rosa, tvořím hudbu a právě posloucháte Next Generation na Fine Radio. Dneska vás provedu pár mými tracky a taky hudbou, kterou v poslední době poslouchám pořád dokola. Takže jestli jste zvědaví, co mě inspiruje, co sama tvořím a co mám právě v playlistu, zůstaňte se mnou. Tohle je Mia Rosa v Next Generation.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Právě jste slyšeli můj track Up to Standards, který jsem vydala minulý rok. Track vychází z mé zkušenosti s jedním konkrétním člověkem a věnuje se stereotypům a očekáváním. A myslím, že se v tom hodně lidí z nás dokáže najít. Jako další dva tracky tu máme Big Up od turecké raperky Inji a track Nicole Kidman od Adele z jejího nového alba Prima. Mia Rosa z Next Generation.
0: Fine. Next Generation.
2: Big up my DJ. Big up my DJs. My DJs. I love my DJs. I love them.

Next Generation. Doufám, že se tracky líbily a pokračujeme dál. Teď uslyšíte dva tracky od českých / česko-irských umělců, a to Healed a Soul od Marie April a nový single Mother's Eyes, jejímž autory jsou Joshua Curran a Kaya. Hey! Next Generation.

Fantastic.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: To byly Marie April, Joshua Curran a Kaya. Všem posílám velký shoutout, jste neuvěřitelně talentovaní. A další tři tracky nás čekají. Prime Time od Janelle Monáe s Miguelem na featu. Moje srdcovka. Sweet Serotonin od Amber Mark. A nesmí chybět legendární kolaborace Paul McCartney a Dominic Fike s písní Kiss of Venus.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Čau. Moje jméno je Mia Rosa, tvořím hudbu a dneska posloucháš Next Generation na Fine Radio. Doufám, že se tracky zatím líbily. Teď nás totiž čekají dva mé vydané singly. Naughty in Public, pro všechny, kteří jsou zamilovaní a mají rádi zrušení. A Girl Crush, což je takový milostný dopis pro mé kamarádky. Posílám pusu a jdeme na to.
1: Next Generation.
2: Next.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Děkuji, že jste se mnou dneska trávili čas na Fine Radio v Next Generation. Moje jméno je Mia Rosa. Brzy mi vyjde můj první český track. Jménem Nechci se bát. Na všech platformách mě můžeš najít pod jménem Mia Rosa a na Instagramu M-I a Rosa. Místo Ička jednička. Tak jo, mějte se krásně a objevujte novou hudbu. Pa, pusu, Mia. We are number one. Next generation.
2: Number one hit music station. Fine. Let me tell you what we're gonna do. Všechno důležitý a k tomu hity. Vždycky hot, vždycky fresh. Fine.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
3: Back to the hits.
2: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
1: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn. Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky,
1: ho?
2: Vždycky.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s ní ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.